Krásné ráno nebo dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a já bych pustil jednu krásnou písničku, protože dnes je velký důvod zavzpomínat si na skvělého zpěváka, skladatele, textaře, hudebníka a tato písnička, ta je pro něj prostě typická. Tak jenom pár tónů alespoň.

Tak poznali jste Jaroslav Wikrent, narozen 10. září roku 1943 v Přerově a 12. března 2022 ale odešel do hudebního nebe. Nicméně v 60. letech byl jedním z původních členů hudební skupiny Synkopa, která patřila ke špičce mezi rodícími se big beatovými kapelami té doby. No a v 70. letech pravidelně vystupoval v pořadu České televize Můj táta byl. Po letech aktivního hraní ve skupině Synkopa se proslavil, kromě vlastního hitu Agnes, především jako dvorní textař a autor písniček Marie Rotrové. Tady je jedna

0: feel.
1: Prostě byl úžasný. Jaroslav Vikrent 10. září roku 1943 v Přerově se narodil a proto teď taková malá vzpomínka. Je 10. září roku 2026 a my si dál na Blaníku hrajeme Hezky česky.

0: realize that. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno ve východní polovině území, většinou s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.

Rádio Blaník je s vámi, krásné ráno nebo dobrou noc. Už máme 10. září roku 2026 a svátek dnes slaví Irma. Milé dámy, je to jméno germánského původu a je vás opravdu málo, ani ne tisíc v naší krásné zemi. Tak já vám přeji, abyste měli krásný den, abyste si ho prožili tak, jak nejlépe dokážete, aby si na vás vzpomněli v práci a taky doma. No a posílám vám právě teď i jednu písničku.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno ve východní polovině území, většinou s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a já doufám, že se nebudete bát, i když vám pustím tuto znělku. Doufám, že se nebudete bát. Ano, Fox Mulder, Dana Scullyová, agenti FBI. Televize Fox 10. září před 33 lety, tedy v roce 93, poprvé odvysílala první díl Act X. V Česku tento seriál vysílala poprvé televize Nova a od té doby jsme se mohli každý týden pravidelně bát. Já jsem se rozhodně bál. No a na den přesně ve stejný den, a je to náhoda, jo? Na den přesně zahájil v Brně svou činnost Nejvyšší soud České republiky. Tak to už se stalo před 33 lety. Já doufám, že budete mít krásný den 10. září roku 2026.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 10. září, dnes má svátek Irma a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne proběhne v příbramském svatohodě

sporty si mohou děti na místě i vyzkoušet. Akce pokračuje i v pátek 11. září. A v Praze na Masarykově nábřeží startuje 13. ročník festivalu současného designu a umění Design Czech Design Week. Akce potrvá do 13. září. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
1: Dobré ráno, hezký den, i dnes po ránu 10. září jste si v 5 pustili Blaník. Za to velké díky, celou hodinku jenom hezky česky tady u nás.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Čechy, Morava, Slezsko, oblačno i zataženo a teploty do 20, maximálně na jihu do 22 stupňů. Takový bude dnešek, užijte si den a když to bude s Blaníkem, díky za to.
2: Martin Císař
0: na rádiu Blaník.
1: Leny bude slavit 33. narozeniny. Jakým způsobem, dozvíte se za chvíli u nás.

0: A je tu zase další ráno, tentokrát to čtvrteční s datem 10. září. Já vám přeji krásné ranko a teď o nové české hudbě. Zpěvačka a skladatelka Leny, tedy Lenka Filipová mladší, vydá na své 33. narozeniny své 4. studiové album. Jeho představení světu si ale pořádně promyslela, to je pravda. No konec konců, posuďte sami.
1: Já jsem si pro tu prezentaci nebo představení jako alba veřejnosti vymyslela 4.11. akci v Roxy. Bude to takový speciální, já jsem celý ten večer pojmenovala One Night Only, ale je to trošku mystifikace, protože ty večery jsou ve skutečnosti dva a jeden je v Praze a druhý je o týden později v Londýně a vypovídá to i o tom směru, který vždycky je a byl u mě takový jednou nohou do zahraničí a jednou nohou tady v Čechách.
0: Leny je prostě živel a my samo sebou držíme palce, aby všechno klaplo. Jo a já ještě připomínám, že zmíněné 33. narozeniny, tedy Kristova léta, oslaví 25. září. Teď tady přání krásného rána a poslouchejte Blaník dál. Hraje hezky česky až do 6 ráno.
2: Si hýčkáme češtinu.
3: A taky Samiru.
2: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
3: Proč se říká, co se říká.
2: Každý všední den po 10.
3: Na rádiu Blaník.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

0: dále krásné ráno vám všem, kteří posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli aktuální zprávy, podíváme se krátce na počasí a potom se dál budeme hezky česky hrát. Irmám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Tak dámy, moc krásně si to užijte.
1: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak přizvu z autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude vejdán.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Fotky z našich akcí,
3: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Svítí.
3: Svítí.
2: I na síti všech

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen vás džungle městské dopravy nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rádio Blaník. Zprávy.
5: Rádio Blaník.
6: Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek a jednodenní známka by od ledna měla platit 24 hodin od zakoupení. Letošní srpen byl globálně nejteplejším kalendářním měsícem od roku 1940. Mimořádně teplo bylo v západní Evropě, která zažila nejteplejší léto v historii měření. Při průzkumu v Národním parku Šumava se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku kromě kontaminované zeminy našly 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ekologická likvidace tady začne na konci září. A česká tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open. O titul budou bojovat zítra. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Oproti včerejšku bude dnes už chladněji. Přes den čekáme polojasno s odpoledními teplotami 16 až 21 stupňů. Na horách bude víc mraku a oblačnosti a teploty se nedostanou nad 13 stupňů. Objevit se můžou i přehánky. Tolik o počasí a hezký čtvrtek přeje Hanka Koterová, Radio Blaník.

0: Je tu nový den, je 10. září, abyste si pustili Rádio Blaník a že se vám dobře stává? Já vím, čím to bude. Českými písničkami. Ty umí navodit tu správnou ranní atmosféru. Tak se nám ochladilo a už se mluví tak trochu někde i o lyžování. Konkrétně ski areál Špindlerův mlýn dokončuje novou lanovku. A ta zatím jednosměrně propojí areály Medvědín a Svatý Petr. Lyžaři ji poprvé vyzkoušejí 12. prosince. A podrobnosti nám k ní prozradí ředitel Špindlu, pan René Hroneš.
1: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: Obousměrný provoz bude zahájen příštím roce. Tak my držíme palce, ať to všechno klapne a vracíme se k písničkám. Úderem 6. Už dobré ráno, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Užijte si den a když to bude s námi, tedy s Blaníkem, budeme rádi.

0: Drkulář, jednou nebe zavolaj, tuhle písničku vám zpíval minulý týden v pátek v Prostějově na dalším z letních koncertů Rádia Blaník. Chcete-li vidět Petra Koláře naživo, tak se stavte na další letní koncert Rádia Blaník do Prachatic 25. září, protože tam Petr bude u toho, ale ještě předtím nás čeká další letní koncert 18. září v Čáslavi. Tam Petr teda nebude, ale tam bude Janek Ledecký, Olga Lounová nebo Vojta Nedvěd a Blanická kapela. Ale teď už k tomu, co nás čeká v té příští hodině. Po 6. z Blaníku uslyšíte Turbo. Bude slza. A bude i Eva Farná.
1: Mám buky jako skřín, co napadne.
0: Hezky česky na Blaníku i po 6. ve čtvrtek 10. září. Teď je 5.54. Rádio
2: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
3: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
4: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na Profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
1: Blaník, počasí.
2: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude na Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno. Přechodně může být i skoro zataženo. Teploty vyšplhají na 17 až 20 stupňů a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď je tu Hanka a zprávy.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Poslanci odmítli senátní úpravy EET. Policie nacvičovala kontroly na hranicích se Slovenskem. Po Beskydech se potulují medvědi.
3: Rádio Blaník.
4: Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Poslanci večer přehlasovali senátní úpravy pro znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Měli třeba zrušit evidenci bezhotovostních plateb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by tak snížili účinnost systému.
5: Navržené změny nepovažuji za technické zpřesnění zákona ani za skutečnou pomoc podnikatelům. Ve výsledku by podle senátních návrhů vznikla evidence, která by v praxi nedokázala v plném rozsahu naplnit svůj hlavní účel a důvod, proč s EET 2.0 přicházíme.
4: Ministryně tak připomněla, že cílem EET je omezování šedé ekonomiky a ochrana poctivých podnikatelů. Policisté a vojáci na celé 251 kilometrů dlouhé hranici Česka se Slovenskem nacvičovali znovu zavedení hraničních kontrol. V Hodoníně simulovali zadržení migrantů. Akce podle ministra vnitra Lubomíra Metnara měla v terénu odhalit případné nedostatky dřív, než by na zavedení skutečných kontrol zase došlo. V souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace u Kojota v Mostě jsou obžalovaní dva lidé. Soud případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Požár, který měl 7 obětí, způsobil pád plynového topidla. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až 10letý trest. Ochránci přírody potvrdili informaci o medvědech v Beskydech. Stopy vedou na Frýdecko-Místecko do oblasti Krásné a Morávky a také do Rožnova pod Radhoštěm. Starostům těchto regionů odeslali doporučení pro místní, aby si zabezpečili popelnice, sady a zvířata. Pejskaři by neměli nechávat psy na volno. Tolik zprávy a na Blaníku startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Svívou.
6: No tak dobré ráno, už čtvrteční ráno vám přejeme ze studia Rádia Blaník. 10. září tady máme, Irmy mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A ať je čtvrtek nebo pondělí, prostě když je to všední den, tak se tady u nás na Blaníku po ránu proplácejí účtenky. A k tomu dojde i dneska po 7. hodině. Ale už za chvilku vám připomenu, jak to udělat, aby zrovna ta vaše účtenka byla proplacena. Bude 6.

0: Slza a fotky na Blaníku. A teď už k těm účtenkám.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Když navážu na tu slzu, tak třeba i udělat si fotky z dovolené stojí nějaké peníze. Nechat si je třeba potom někde vytisknout ve fotolabu, protože většinou už fotíme teda všichni digitálně. I to vám klidně proplatíme v účtenkách a cokoliv jiného vám proplatíme v účtenkách, když k tomu tu účtenku máte a když to, co na ní stojí, tu částku přepíšete do SMSky, připíšete za co to je, také jméno a příjmení a odkud jste a pošlete na 63118 a budete po ránu poslouchat, protože když vám po 7 hodině brnknu, tak se rovnou zeptám, co na Blaníku dohrálo. A když budete v obraze, tak vám proplatíme to, co jste přihlásili do hry. Jako včera, míle ze Všestar jsme proplatili podzimní bundu pro dceru. No a vy jste to možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Dospíval František Medvěd, Kočovní herci.
0: Je to tak!
3: Oblíbený zpěvák.
0: Já vám taky rád Frantu Nedvěda, nebo měl jsem rád taky Frantu Nedvěda, Kočovní herce, je pěkná písnička. A vám vynesla 2796 korun, které no, posíláme do Všestar.
3: Super, tak. Moc krát děkuju.
0: No a pokračovat budeme vlastně za hodinu, takže pište, uslyšíme se příště, respektive teda za hodinu, protože prknu třeba právě vám. Teď už Status Quo a Indie Army Now na Blaníku 9 minut po 6. hodině a za chvíli se podíváme na počasí, co nás dneska teda vlastně ten čtvrtek čeká a možná nemine.

0: In the Army Now a status quo na Blaníku, když člověk dneska vyleze ven, tak zjistí, že teplo už bylo. Vypadá trošku jinak. Jak to skutečně a kolik je na tom teploměru, to se dozvíte právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Je tady čtvrteční ráno a co se bude dít na obloze, tak to probereme se Štefanem Hanžákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký den, jaké počasí je aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně máme většinou polojasno až oblačno s tím, že na severozápadě území a také na východě až zataženou oblohu, ale je to všechno bez srážek. Teploty jsou na Moravě vyšší od 14 do 10 stupňů, v Čechách většinou od 12 do 8, ale na západě Čech až 6 stupňů a dokonce na Šumavě tam teplota klesá až na 0 stupňů, respektive Březník má až minus 1 stupeň Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Vypadá to tak, že bude většinou oblačno až polojasno a zejména na horách by se mohly výjimečně vyskytnout je slabé přeháňky. Nejvyšší teploty dnes od 16 do 21 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. V noci na zítra nás čeká zpočátku převážně oblačno až polojasno, od jihu však bude přibývat oblačnosti na zataženo a později v jihovýchodní polovině území se může objevit i místy déšť. Teploty většinou od 14 do 9 stupňů, na severu Čech až 6 stupňů Celsia.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak si ten čtvrtek užijte nezávisle na počasí. Teď už krátké lásky a tým, jste s Blaníkem 2 minuty před 6:45.

0: Carara, papa. Mambo Kéko skříně a Eva Farna na Blaníku. Já ještě navážu na počasí. Já vím, že je teprve 10. září, ale možná nás letos čekají Vánoce na blátě a tentokrát to nemusí být vůbec špatná zpráva. Meteorologické modely totiž naznačují, že letošní podzim a začátek zimy by mohly být v Evropě nezvykle teple. Některé předpovědi dokonce počítají s teplotami zhruba o 1 až 2 stupně nad dlouhodobým průměrem. A proč je to důležité? No, Evropa má teď prý méně plynu v zásobnících, než bývá touto dobou obvykle. A pokud ale přijde teplá zima, nebude potřeba tolik topit a zásoby se budou vyčerpávat pomalej. A jestli to tak bude, tak ušetříme za plyn a zřejmě asi skipasy, z čehož nebudou mít radost právě na horách. No, uvidíme, jak to dopadne, protože, jak říkám, je teprve 10. září a modely můžou za chvíli nabrat úplně jiný směr. Za chvíli krátké zprávy a teď je 6 hodin a 20 minut. Jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestil a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
5: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
6: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
5: Nejlépe všechno.
6: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
7: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás factoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
14: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Radio Blaník. Zprávy. Radio
3: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Má usnadnit proces výstavby domů a silnic, opozice ji ale ve velkém kritizuje. Pohonné hmoty, hlavně nafta, prudce zdražují. Premiér Andrej Babiš nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit ke zastropování marží. Správci vodovodních sítí mají problémy s praskajícím potrubím. Například pražské vodovody a kanalizace letos evidují už přes 3000 havárií. Z 95% je příčinou koroze a pohyb půdy. Plzeň staví na Borských polích víceúčelovou sportovní halu. Nabídne zázemí pro vrcholový i amatérský sport a kapacitu až 2,5 tisíce diváků. Hotová má být do konce roku 2028. Tolik krátké zprávy a další už za půl hodiny.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Ale ještě předtím, než se Hanka Koterová staví s dalšími zprávami, tak tady bude krajánek Rádia Blaník, dorazí Vlastík Suk, který nám řekne, kam má dneska namířeno, protože je čtvrtek a to je den krajánka, takže dneska se zase bude cestovat po republice, kam konkrétně, dozvíte se za chvíli, za 3 minuty bude 6:30.
0: Pohodové České rádio.

0: Tak to byl pocit divokýho Billa na Blaní.
1: Krajánek Rádia Blaní.
2: Krajánek Rádia Blaní.
0: A teď už k pocitům našeho krajánka. Tím je dneska Vlastík Suk, který za chvíli vyráží. Kam vyráží, to nám řekne on sám. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, kam to bude teda dneska?
3: Dobré ráno, ahoj. Dneska to budu mít po dlouhé době pozvánku na nějaký zámek. Konkrétně mám namířeno na zámek v Rychnově nad Kněžnou ve východních Čechách. Co všechno nabízí, jak je to s jeho sezonou a další podrobnosti, dozvíte se krátce po 14. hodině. A pak se přesunu do Rokytnice v Orlických horách, kde se nachází Muzeum Orlických hor. A na to se zaměříme krátce po 17. Tak ahoj.
0: Ahoj, ahoj, zámek v Rychnově je krásný, Rokytnice v Orlických horách je neméně krásná. Trošku ti to závidím. Užij si to, hlavně se v pořádku vraď a hlas se cestou. Teď už Abba, Mamma Mia na Blaníku. Je přesně 6:30.

0: Hned teď a skupina Krištof na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A jenom co se Adel napije ze svého růžového hrnečku, tak nám řekne, jaká dobrá zpráva jí v poslední době udělala radost.
2: Je, no tak já mám plnou hlavu té svatby, no, takže počasí nám vyšlo krásně, takže mě udělalo radost to, že bylo hezké počasí a ještě k tomu doplním, že mi udělalo velkou radost, protože nás poslouchají v Českém hydrometeorologickém ústavu.
0: Ne.
2: Takže když jsem takhle, myslím, že to bylo v úterý, jsem telefonovala s paní Švábenickou a ona sama od sebe mi na konci toho hovoru říká: "Adelko, pořád je brzo, jo, ale ta neděle vypadá, že nebude pršet." Tak to mi udělalo tak. Úplně mě to zahřálo u srdíčka.
0: To je krásné. No, mě udělala radost tvoje svatba, samozřejmě všechno tam probíhalo. Já jsem měl pocit, že jako na drátkách, jenom jsme nemohli sehnat nůžky, ale ty se potom nakonec sehnali, že?
2: Málem jsem řezala kytici nožem loveckým.
0: Loveckým nožem. No, bylo by to zajímavé, v každém případě skrovená nevěsta na těch bílých šatech. Všechno vám tam krásně to. Mě překvapilo, já jsem s tím asi trošku počítal, kolik lidí na tvé svatbě poslouchá Blaník.
2: No, tak to je jasné.
0: Takže já jsem se vyfotil i s kazašskými tetičkami tvé kamarádky.
2: Ty teda neposlouchají Blaník, ty bys toho asi nic moc neměli, ale ty mě sledují na Instagramu, ano. Takže každý den vidí storíčka, které přidáváme, takže tě mají moc rádi.
0: Takže mě překvapilo, že mě okamžitě poznali. No, nicméně, teď pojďme zpátky k tomu hydrometeorologickému ústavu. Jak to teda bude, když nás tam poslouchají?
2: Tak dnes nás čekají nejvyšší teploty od 16 do 21 stupňů, takže jsme se přehoupli do té chladnější části září. Na horách bude okolo 13, taky nás čeká oblačná až polojasná obloha a na horách očekávejte výjimečně i slabé přehánky.
0: No a já se zase oklikou vrátím zpátky k té dobré zprávě. Co udělalo radost v poslední době vám? Napište nám o tom zase na 6318 118. Jednak se tím rozdělíte s ostatními o tu dobrou zprávu a jednak zítra ve šťastné hodince můžete zase něco vyhrát z našeho e-shopu. Takže 6318 118, pište nám dobré zprávy. Za chvíli už Beyoncé a teď je 9 minut po půl sedmé.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 Kč. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na DEK.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
19: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: But you're just a boy.
1: Kdybych byla kluk, zpívala Beyoncé If I Were a Boy. O jednom klukovi to teď bude.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
1: No klukovi, ale jo, klukovi. Dneska je mu totiž 50. Poznáš, Adel, kdo to je? Tenhle zpívá totiž jenom jeden člověk.
3: No to nejde minout, je to Patrik Hartl samozřejmě.
1: Ano, Patrik Hartl, spisovatel, režisér, scénárista, já nevím co všechno.
3: Tanečník.
1: Tanečník vlastně teď taky. Patrik Hartl má dneska 50 let. Nedávno byl taky ranním hostem na telefonu, tak se k tomu ještě vrátíme, pojďme.
4: Napřed vedu svoji dceru na školní autobus. Jo, a ten jede v 8 hodin. A pokud jede dobře, tak už jsem většinou v drogerii a nakupuju něco, a nebo nakupuju v pekařství na snídani. Já hrozně rád snídám se svojí ženou, moje žena miluje hezké, krásné, velké snídaně, takže já většinou si doma dělám vajca, dělám je aj pro ně, teda pro Martinku, a beru si v pekařství většinou buď to chleba čerstvé, já hrozně miluju čerstvý pečivo, a nebo někdy jsem úplný hovado a dám si něco sladkého na tu snídani. To mám jako moc rád. No.
5: To já mám taky rád, ale víte, co mě tam zaujalo? Mě tam zaujala ta drogerie, že jste ji předsadil ještě před to pekařství.
4: No, to je proto, že ten školní autobus má zastávku u drogerie, jo? Takže já většinou dostanu nějaký úkol, že mám něco přivíst.
1: tak už víme, jak bude vypadat narozeninové ráno Patrika Hartla. Mě tam teda zaujalo slovo vajíc, to už jsem dlouho neslyšel teda. Mm-hmm. A pak ještě to druhé slovo, ale to je jedno. V každém případě, Patriku, pokud nás teď posloucháte, tak přejeme všechno nejlepší, užijte si tu 50. Mě to čeká teda příští rok v únoru. A potom tady mám teda ještě jedny nedožité narozeniny. 83 by dneska bylo hudebníkovi, skladateli a textaři Jaroslavu Vikrentovi, který se narodil 10. září 1943 v Přerově. A pro Marii Rotrovou mimo jiné napsal tuhletou ikonickou písničku, ke které složil hudbu, napsal i text a obdržel za ní ocenění Bílá vrána. Tak si teď dáme. Marie Rotrová a Lásko, písnička Jaroslava Vikrenta.

0: láskou. Marie Rotrová, písnička, kterou pro ní napsal Jaroslav Vikrent, kterému by dneska bylo 83 let. Je čtvrtek 10. září, blíží se nám 7. hodina. A po ní třeba Hanka Zagorová a Petr Rezek. Lucie Vondráčková. I Damiens. Hezky česky na Blaníku i po 7. Teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
10: Blaník. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme na Moravě a ve Slezsku oblohu oblačnou až polojasnou. Sem tam může být ale úplně zataženo. Teploty v maximech vyšplhají na 20 stupňů, na horách bude kolem 15. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Jak bude?
11: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
10: V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se srazilo osobní auto a dodávka. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s nárazovým zdržením. Na Karvinsku v Českém Těšíně v Ostravské ulici u křižovatky s Mánesovou jsou v sobě dva osobáky. I tady si dejte při průjezdu pozor. A komplikace čekejte taky na dálnici D1. Na 332,5 kilometru ve směru na Ostravu došlo k nehodě. Projíždějte se zvýšenou pozorností. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou na řadě zase zprávy s Hankou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Novelu stavebního zákona má na stole prezident. Do voleb zbývá jeden měsíc. V Mikulově poteče o víkendu burčák proudem.
13: Rádio Blaník.
12: Dobré ráno, jsou tady další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Rozsáhlé změny zrychlí a zefektivní povolování staveb. Ministryně pro místní rozvoj slibuje odstranění stávajících problémů a větší slovo mají mít také obce. Zákon dostane k podpisu prezident. Naplno by se pak nová stavební správa měla rozjet v roce 2028. Česko má před sebou dvoje volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října se bude hlasovat o nové podobě zastupitelstev obcí a následovat budou dvě kola voleb do Senátu. Jak pro komunální, tak senátní volby zákon neumožňuje korespondenční volbu. Volit je možné jen v místě trvalého bydliště. Vínem a folklórem ožije tento víkend centrum Mikulova. Uskuteční se tam tradiční pálavské vinobraní. Organizátoři letos očekávají návštěvnost až 40 tisíc lidí. A jaká známá hudební jména dorazí, to řekne PR manažer akce Dominik Ryšánek.
13: Z těch hlavních hvězd je to v pátek Martina Partlová, Yes Brothers, Richard Miller s kapelou nebo kapela Horkýže Slíže. V sobotu na amfiteátr známá přijede Helena Vondráčková, kapela Hodiny, Poetika, Ben Christovo, Jana Kirchner a končí to Monkey Business.
12: A zítra startuje vinobraní také ve Znojmě. Pohádkovým průvodem začal festival Jičín město pohádky. Letošní ročník je zaměřený na život v lese a věnuje se lesnímu skřítkovi Hajajovi. Program se s odkazem na slovní hříčku Být v háji zaměří i na téma duševního zdraví. Festival potrvá do neděle. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje naše hraní dvojka Petr s Adel.
0: Tak buďte v háji klidně, ale hlavně v pohodě.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: A vůbec nejlepší je to s proplacenou účtenkou, takže klasická otázka na začátku téhleté hodiny. Máme co proplácet?
15: Já ti dám klasickou odpověď. Ano, máme.
0: Takhle, kdyby ty SMSky byly papírky, tak bychom se v nich utopili.
15: No to rozhodně.
0: Bylo by jich asi plné studio. Takže za chvíli někomu z vás, kdo jste nám tu soutěžní SMSku poslali, zavoláme, zkontrolujeme, jestli posloucháte a možná proplatíme právě tu vaši účtenku. Teď už Hanka Zagorová a Petr Rezek. Bude 7.

0: Lucie Vondráčková a v šíleném kolotoči takhle po ránu na Blaníku. Kdybychom do toho šíleného kolotoče nasypali vaše účtenky, tak by sněžilo ještě týden.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Tolik jich tady máme, ale teď záleží vlastně na jedné účtence a to vždycky vybírá Adel. Jak to vypadá?
3: No já mám vybráno.
0: Máš vybráno? A já už vím, koho máš vybráno, už mám tu účtenku před sebou a to znamená, že pokud jste nám napsali, co byste chtěli proplatit, přidali jste jméno, příjmení a odkud jste a poslali na číslo 600 318 118, může se stát, že právě vám teď zavolám. Jdu na to. Tak a děj se vůle boží, protože máme vytočeno. A zřejmě už někde zvoníme. Tak to jsem zvědavý, jestli to tam někdo vezme. Že jestli vám teď svítí na telefonu naše studiové číslo 800 109 109, tak to prosím vás vemte, protože vám chceme proplatit peníze, které jste utratili. Jenom zkontroluju to číslo, jestli to sedí, jestli jsem správně vytočil. Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradničková, je tam Václav?
4: Ano.
0: Václav z Opatova, je to tak?
4: Ano.
0: Václave, co děláte?
4: Teď jsem přišel na dílnu.
0: Vy jste přišel na dílnu a hraje vám tam rádio?
4: A hraje, no. Teď jsem tady vznul, abych vás slyšel.
0: Tak to je super, to je super. Adel, co to proplácíme dneska?
3: Dnes bychom měli proplatit postel pro maminku za 10 248 korun.
0: Pro babičku tam je.
3: Pro babičku.
0: Je to tak, sedí to. Dobře.
4: Ano, ano.
0: Tak Vašku, řekněte mi, kdo dospíval na Blaníku teď.
4: Lucie Vondráčková?
0: Je, myslím, že to je úplně vyděsil trošku, je to tak? Jak jste říkal, že jste teprve teď přišel na dílnu, tak jsem si říkal, no ten vůbec nebude v obraze. Ne, on nebude vědět. Ale ví, proplácíme 10 248 korun, vám posíláme do Opatova. Jak pak se spí babičce?
4: No, dobře.
0: Dobře se jí spí, no tak to je dobrý a vy to máte navíc zadarmo, takže teď si můžete koupit třeba novou madraci pro sebe, jo, nebo postel.
4: No, jo, dobře.
0: Vašku, děkuju. Co děláte na té dílně vůbec?
4: No teď jsem si přišel pro šroubovák.
0: Pro šroubovák, ale
4: jednu krabičku.
0: Ale co vyrábíte?
4: Elektrikáře.
0: Elektrikáře děláte, výborně, tak prosím vás, hlavně pozor, posíláme peníze, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně, naslyšenou. A hodný nekope, to mi říká vždycky můj švára, elektrikář.
4: Jo, dobře.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Harry a Europe na Blaníku. A před chvílí jsme proplatili další účtenku. Řekněte mi, kdo dospíval na Blaníku teď?
1: Lucie Ondráčková?
0: Je, myslím, že to je úplně vyděsil trošku, je to tak? Jak jste říkal, že jste teprve teď přišel na dílnu, tak jsem si říkal, no ten vůbec nebude v obraze, nebo on nebude vědět, ale ví, proplácíme 10 248 korun, vám posíláme do Opatova. Tak Vaškovi jsme proplatili postel pro babičku a co se bude proplácet zítra, tak to se dozvíme zítra, opět po 7. A do té doby se přihlaste, napište nám, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, všechno to dejte do jedné SMSky, nic víc připisovat nemusíte a pošlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: Ale ještě dřív, než bude zítra, tak tady bude dneska a to dneska bude takovéhle, dvojtečka.
3: Dnes nás čeká takový chladnější zářijový den, ty teploty jsou teď okolo 10 stupňů Celsia na naprosté většině území, Plzeň hlásí 8 stupňů, Karlovy Vary 9 a tradičně nejtepleji máme na východě. Tady je většinou ve městech 13 až 14 stupňů Celsia, během dne může být až 21, na horách okolo 13, ale pocitovou teplotu bude srážet oblačná obloha, jinde může být polojasno a na horách počítejte se slabými přehánkami.
0: A už jste dneska stačili někomu říct, mám tě rád, tak mu to neříkejte, nebo jí to neříkejte, ale zaspívejte to s bratry Křížkovými. Tady jsou Damiens na Blaníku.

0: Bělý kvet a Meky Žbirka na Blaníku. Chtěli byste si zapamatovat třeba text téhleté písničky? Tak vám řeknu, jak na to. Adel, máš nějaký osvědčený postup, když se chceš naučit, já nevím, třeba nová slovíčka, nějakého jazyka, jak to děláš, aby se to dostalo do té hlavy a už se to nedostalo z té hlavy?
1: Mně pomáhá kontext. Mě pomáhá, když si to k něčemu připodobním. Mně nikdy nefungovalo takové to memorování. Tak, ale u písniček to mě prostě musí bavit. No. Tam mi pomáhá ta melodie. Já bych řekla, že teda pochválím se teďka, vybavíš, ale, že mám docela hudební sluch, takže když slyším tu melodii a líbí se mi, tak si zapamatuju i slova automaticky.
0: Tak pozor, ještě je tady úplně nová berlička, na kterou teď vědci přišli. Našli totiž ideální okno pro tvorbu dlouhodobé paměti. Podle nové studie je dobré vrátit se k naučené informaci zhruba po 24 hodinách. Ideálně ve stejnou dobu, kdy jste se to učili poprvé, takže pokud jste si teď s Mekym Žbirkou zpívali Bělý kvet, tak si to zítra v 7:22 zpívejte ráno znovu a vraťte se k tomu. A výzkum ukázal, že právě při takovém odstupu se v neuronech aktivoval mechanismus spojený s tvorbou dlouhodobé paměti. Má to ale jedno, ale pozor, vědci to zatím sledovali na neuronech mořských plžů. Takže ještě není úplně jisté, že to bude stejně fungovat i u nás, i když já se někdy po ránu připadám jako mořský plž. Za chvíli už krátké zprávy, je 7:23. Radio Blaník.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
6: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
7: Nákupní centrum Géčko.
8: Gary a Sherry vyrážejí na ostravské turné. Už 5. září na hasičských závodech s Globusem. 10. září na Dni svítky. 12. září na akci Zažít porubu jinak. A 19. září na sportovním dni v Géčku. Přijďte se pozdravit a vyfotit s maskoty Géčka. Na viděnou se těší Gary a Sherry.
7: Nákupní centrum Géčko.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
10: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
11: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
12: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
13: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
14: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
15: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: opatrností. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu a na řadě je Hanka a zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník. Zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek a jednodenní známka by od ledna měla platit 24 hodin od zakoupení. Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Zvýší kapacitu onkologické péče u nás přibližně o polovinu. A Pražský vrchní soud osvobodil někdejšího strážce Jiřího Lobotku ze založení požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Jeden z největších lesních požárů v historii Česka tak zůstává bez viníka. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
1: s Petrem Svíbou.
4: Dobré ráno, dnešní účtenka proplacena na stejné číslo, to znamená 603 118 118. Nám pomocí SMSky můžete posílat dobré zprávy, posílejte nám informace o tom, co vám v poslední době udělalo radost, protože dobrá zpráva, o kterou se rozdělíte, má dvojnásobný účinek, dvojnásobně se vám vyplaví endorfíny a hlavně někoho z vás zase zítra ve šťastné hodince odměníme balíčkem z našeho e-shopu, takže pište, pište. No a potom tady mám ještě jednu dobrou zprávu, která rozhodně někomu vyplaví endorfiny, tak o ní bude řeč už za chvíli a jde o poměrně dost peněz, které můžete vyhrát na Blaníku.

0: Olympic a já.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: No, v poslední dobou každou větu téměř končíme slůvkem samolepka, protože o ty tady jde především a jsou úplně všude. Ona taková samolepka, zejména teda samolepka Rádia Blaník a Centropolu, vám může vynést 5 000 korun, 7 000 korun, když budete zákazníkem Centropolu, a jednomu z vás dokonce 100 000 korun. Co mám s takovou samolepkou udělat, Adel?
3: No, někam si ji vylep, ideálně někam, kde bude dobře vidět, ale může být kdekoliv.
0: Dobrý nápad.
3: Na okně, na autě, na lednici, na dveře, na počítači, no prostě kdekoliv. Ale důležité je, abyste nás o tom informovali, takže napište nám SMSku, kde bude celé vaše jméno, přesná adresa, místa, kde najdeme vaši samolepku, a to celé tady na 603 118 118. Můžete se ale zaregistrovat i přes naše webové stránky radioblaník.cz. No a pak už jenom buďte ve střehu. Každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme právě ty vylepené samolepky.
0: Ano, i zítra vypustíme za vámi našeho krajánka a bude jezdit celý víkend. A takhle to vypadá, když k vám krajánek přijede.
4: Samolepku jste nalepila kam?
5: Na naše auto.
4: My jsme si to zkontrolovali. To znamená, že od nás získáváte 5 000 korun.
5: Jupi, hurá!
4: Co na to říkáte, co penízky, jak je využijete?
5: No, jsem z toho úplně nadšená, mám radost, protože teďka je začátek školního roku, čekají nás platby kroužku pro děti, máme 4 děti, takže se to bude jistě hodit.
0: No jo, to leze do peněz. Tak tohle byla Monika Stečovic. No a potom, co dostala těch 5 000, tak přišla ještě typovací otázka, a když náhodou třeba Monika bude se svým typem nejblíž ke správné odpovědi, což se ukáže na konci měsíce, tak vyhraje i 100 000. A nebo to budete vy? Tak vám držíme palce.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a

0: Jiří Korn, Helena Vondráčková a Topan Chopin.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Počasí včera rozdělilo republiku takřka na dvě poloviny, zatímco na Moravě bylo až 32 stupňů, v Čechách bylo nějakých slabých 18. No uvidíme, jak to bude dneska, mám takový pocit, že se nám to trošku sjednotí.
3: Je to tak, dnes se ty teploty sjednotí, ale spíš na tu chladnější část. Nejvyšší denní teploty od 16 do 21, na horách bude dokonce okolo 13 stupňů. A tu pocitovou teplotu bude ještě srážet fakt, že bude polojasno, ale spíše oblačno, tady to sluníčko vykoukne jen zřídka a na horách může dokonce spadnout nějaká ta kapka.
0: No a my se za chvíli vrátíme k včerejšímu Pepovu parťákovi. Teď je 7:45.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Plus jedna. Ke každým sedmi tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant, tloušťky 12,5 mm, od nás dostanete každou osmou desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dělání Jarda Uhlíř a Zdeněk Svěrák na Blaníku. Včera tady byl další z Pepových parťáků. V pondělí oslavil narozeniny, které by mu rozhodně nikdo nehádal, protože dorazil kluk. Kluk, který celý život vypadá stejně. Prostě jako v osmdesátkách, když byli s Lukášem Vaculíkem kamarádi do deště. Včera odpoledne tady byl Sagwan Toffy a došlo i na jeho muzikál Děti ráje a chystané halové turné.
1: Já vás chci všechny, milí posluchači Blaníku, pozvat na naše tour. Bude to velká oslava, budeme brzy slavit 20 let, ty oslavy začínají a jedeme za váma do sportovních hal a těším se na vás, na všechny, od malých, středních až po starší generaci. Doufám, že si to užijem, zapláčem si, zasmějem se a budeme jedan, jak říká můj kolega Nový. Doufám, že to bude super, těším se na vás.
0: No určitě to bude super a celé povídání budete moci brzo nejenom slyšet, ale i vidět, protože jsme vám to opět všechno točili na kamery a uvidíte to na webu Rádia Blaník a taky na našem YouTubeovém kanále. A teď Děti ráje.

0: Děti ráje a Michal David. Včerejším hostem Pepy Černého, Pepovým parťákem, byl Sagwan Tofi, který stojí právě za muzikálem Děti ráje. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v té příští hodině? Po 8 uslyšíte Karla Gotta. Taky uslyšíte tuhle muzikálovou. A budou i činasky. Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7.55.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a příbuzní. Pavlína Jíšová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Bege Styl a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
3: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Ještě tady, broučku, vidíš?
5: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
9: Už máš šaty na ples?
8: Ne?
9: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
1: Blaník, počasí.
10: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Co se teplot týče, tak dnešek bude typickým podzimním dnem. Na Moravě a ve Slezsku teploměry ukáží 17 až 20 stupňů. K tomu bude oblačno až polojasno a přechodně může být i skoro zataženo. Toliko počasí, teď už míříme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
10: Na dálnici D46 na 38. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc se stala dopravní nehoda. Zatím se kolona netvoří, dejte si tam ale velký pozor. Problémy dál hlásí Uherské Hradiště. Na třídě maršála Malinovského bouralo osobní auto a dodávka. Jeden pruh zůstává stále neprůjezdný. A na Karvinsku v Českém Těšíně v Ostravské ulici u křižovatky s Mánesovou jsou v sobě dva osobáky, i tady si dejte pozor. Pokud byste věděli o dalších problémech, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zase zprávy.
12: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
13: Poslanci usilují o zrušení valorizace dálničních známek. Distributoři elektřiny investují do rozvodných sítí. Dětské městečko v Hodoníně je po tornádu zpátky.
10: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. S
13: Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek. Hospodářský výbor navrhl také doplnění předlohy o úpravu platnosti jednodenní známky. Ta by měla od příštího roku platit 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci daného dne. Do rozvodných sítí mají letos přijít rekordní investice. Distributoři elektřiny investují do nového vedení, trafostanic a rozvoden a peníze jdou i do digitalizace soustavy. Hlavně ve středních Čechách a na jižní Moravě se města rozrůstají a zvyšuje se tak počet odběrných míst. Podzim přináší novinky také do městské hromadné dopravy. V Českých Budějovicích začaly v září platit důležité změny a o co jde, ví mluvčí místního dopravního podniku Barbora Fischer.
14: Předplatní jízdenky si cestující mohou online zakoupit v aplikaci DPMCB. Do 18 let stačí přiložit profilovou fotku a doklad totožnosti. Studenti doplní ještě potvrzení o studiu nebo platný studentský průkaz.
13: A jízdenky pro jednotlivé tarifní zóny se dají pořídit také prostřednictvím krajské mobilní aplikace. Dětské městečko v Hodoníně dostalo druhou šanci. Před 5 lety ho tornádo prakticky srovnalo se zemí. Od včerejška je zpátky a znovu nabízí zázemí pro organizaci dětských táborů. Centrem areálu je kruhová louka obklopená chatkami. Obnova vyšla přibližně na 115 milionů korun. Tolik zprávy a u mikrofonu jsou zpátky Petr a Adel.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
15: S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno a my pátráme opět po vašich dobrých zprávách. Pište nám, co vám v poslední době udělalo radost, co vás potěšilo. Napište to SMS-kou na 600 318 118. My to pošleme dál, ale hlavně vás zítra můžeme opět odměnit ve šťastné hodince. No a za chvíli už čtvrteční ranní host na telefonu. Teď Karel Goda, jestli tě budu mít rád, bylo 8. Dobré ráno.

0: Ricky Povery, čau Italii, čau amore, v dobrém ránu na Blaníku a teď už ten dnešní ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: V dnešním dobrém ránu si budu povídat s hercem Miloslavem Mejzlíkem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji všem posluchačům.
0: Tak nespočet seriálových i filmových rolí, ten seznam je na ČSFD nekonečný, do toho samozřejmě divadlo, dubbing, dokonce jste duboval postavu v úspěšné počítačové hře Mafia, je to tak? Nemýlím se?
2: No to ano, no ale nejpodstatnější byla samozřejmě Hvězdná brána.
0: A Hvězdná brána. Jak se dabuje, jak se vůbec dabuje počítačová hra?
2: No docela těžko, protože musíte přesně na kódy postupovat v tom počítači, teda na té obrazovce. No a není to jednoduchý, no.
0: A tím to skončilo, nebo potom ještě přišly nějaké další počítačové hry?
2: Ne, počítačové hry jsem teď dlouho nedělal.
0: No tak třeba po dnešku budete. Pokud teď poslouchá zrovna nějaký tvůrce. Mimochodem, já jsem se vás chtěl už dávno zeptat, jak došlo k tomu, že jste si zahrál ve videoklipu Anety Langerové Bílý den, protože já úplně přesně si pamatuju ten moment, jak jsem si to neustále vracel a říkal jsem si, no je to on, no je to on. Jak jste se k tomu dostal tehdy?
2: No byl jsem to já, samozřejmě. A byl jsem hrozně šťastný, protože mě, my jsme se s Anetou znali takhle jako povrchně, protože když jsem ještě byl v divadle na Zábradlí, tak se tam občas objevila na představení a tak jsme si chvilku povídali a najednou mě zvoní telefon, tam Aneta, a že by byla ráda, abych hrál v jejím klipu. Tak jsem byl velice nadšený, protože já Anetu zbožňuju a od toho klipu, od té doby, od té práce jsme osobní přátelé a tak jsem se jí ptal, jako, jak to bude probíhat, co ona tam bude dělat. A ona říkala, ne, to bude jenom o tobě všechno. No tak taky ten klip tak byl, že to bylo jenom o mně. A je to taková moje písnička, kterou mám strašně rád a když je mi docela smutno, tak si ji pouštím.
0: Kde se to tehdy točilo? Kde je ta chata?
2: No to byl takový zámeček, já už vám přesně neřeknu, kde to bylo, bylo to někde u Benešova. Takový zámeček, který byl napůl opravený, napůl neopravený.
0: Chápu, souřadnice mi nedáte.
2: Ne, to ne.
0: Pane Mejzlíku, co byste teď dělal, kdybych vám ráno po 8 nevolal? Spal byste ještě, nebo už byste byl dávno vzhůru?
2: No víte co, já jsem ještě na chalupě, protože jsem měl takový polopracovní prázdniny a ještě jsem na chalupě, za chvilku se teda musím vracet do Prahy, protože začíná sezona, začínají mi opět nějaké dabingy a začínám hrát v divadle Palas, je aha, to Hraběnka s Eliškou Balcerovou. Začínám taky zkoušet ve studiu Hrdinu, to je takový, jak to říct, avantgardní divadlo, že já už bych měl dostat titul nejstarší avantgardní herec.
0: Ještě než se úplně rozloučíme, na závěr jedna otázka, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila a může to být jakákoliv prkotina.
2: Dobrá zpráva pro vás a pro vaše posluchače je ta, že já mám tu chalupu nedaleko od Znojma, kde máte taky, že jo, Rádio Blaník.
0: Ano.
2: A kamkoliv tady přijdu, tak tady se všude Blaník poslouchá.
0: Ježíš, a to už nemohla být lepší zpráva nakonec. Pane Mejzlíku, až se vám daří, zlomte vás, protože jste říkal, že zkoušíte novou hru a mějte se krásně a hodně zdraví. Naslyšenou.
2: Děkuju já všem posluchačům taky, přeji pevné zdraví a Rádiu Blaník co nejvyšší sledovanost.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Herec Miloslav Mejzlík byl dnešním ranním hostem na telefonu. Čekáme i na ty vaše dobré zprávy, ty nám pište na 600 318 118, a to je ta písnička, ke které vzniknul ten videoklip, ve kterém si právě pan Mejzlík zahrál. Tak Aneta Langerová, Bílý den, teď na Blaníku, 3 minuty před 8:45.

0: Bílý den, Aneta Langerová ve videoklipu k téhleté písničce si zahrál Miloslav Mejzlík, vlastně jenom on tam byl a ten byl dnešním ranním hostem na telefonu, ale tohle už jsou informace o počasí, protože už tady opravdu je bílý den.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: A jaký ten den s datem 10. září, mimochodem je to taky čtvrtek, bude?
2: No, on bude spíš takový šedivý, protože nás čeká převážně oblačná, místy polojasná obloha. Ano, Peťo, za naším oknem svítí.
0: Já vidím sluníčko právě.
2: Tak tam trošku problikává.
0: V rozporu s tím, co říkám.
2: Ale nicméně na většině republiky a během dne pak bude spíš oblačná obloha. Na horách můžou se objevit dokonce slabé přehánky a ty teploty budou spíš na té nižší hranici. Září bude 16 až 21 stupňů a na horách okolo 13.
0: A já už slyším tvoje kroky, přestože sedíš, jsou činasky a slyším tvoje kroky na Blaníku ve čtvrt na 9. Dobré ráno.

0: Slyším tvoje kroky a činasky na Blaníku. Pozor, hledá se kudlanka. Když se v Krkonoších setkáte s kudlankou, tak nemusíte teda volat policii, ale můžete o tom dát vědět správě Národního parku. Ta totiž vyzývá návštěvníky, aby hlásili, kde tohoto pozoruhodného zástupce hmyzu najdete, nebo jste našli, potkali. Kudlanka nábožná se totiž v posledních letech objevuje i v místech, kde bychom ji dřív příliš nečekali, a odborníci chtějí mít přehled o tom, jak se její výskyt mění. Takže až budete v Krkonoších na výletě, někde v trávě, zahlednete kudlanku, vyfoťte ji, zapamatujte si místo, dejte vědět odborníkům, hlavně ji nechte prostě vít. Ona má svoje přední končetiny už tak dost výmluvné a víte, co se o ní říká. Já si teda vzpomínám, že jsem letos při cestování obytňákem po Orkneích neustále nacházel pasti a až později jsem zjistil, že ty pasti jsou na hranostaje. To je takový jako místní medvídek mýval, oni ho tam nechtějí, toho hranostaje. Já jsem vůbec nevěděl, jak vypadá, ale stejně jsem ho neviděl teda potom.
1: No, on je takový roztomilý, ale mě hranostaj.
0: Ty víš, jak vypadá hranostaj?
1: Já vím, jak vypadá hranostaj.
0: No, je to a takový potkan, no.
1: A že na něj nastavují pasti teda, to
0: no, protože tam nemá co dělat. Někdo ho tam zatáh, hranostaje, oni ho tam nechtějí, protože jim ničí přírodu, že jo. Požírá to, co by požírat neměl a tak, no. Takže když potkáte hranostaje na Orkneích, klidně si ho odvezte domů, oni ho tam nechtějí. Za chvíli už krátké zprávy a je 8:20. Radio Blaník.
2: Blaníci. Hledá se samoletka.
3: A když to bude ta pravá, dáme vám za ní rovných 100 000.
2: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem a Centropolem.
4: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspímese.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
6: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
7: Jaký? Jdeme k vašim?
6: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
7: Takže ty jíš a já piju.
6: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
7: No a muzika?
6: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
7: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici pojezd fest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
9: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
10: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticket Portal.
11: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Vykročte ke zdraví s Ligou proti rakovině. Chcete zlepšit svůj životní styl? Plánujete začít zdravě jíst a víc se hýbat nebo přestat kouřit? Dejte si předsevzetí související se zdravím a zaregistrujte ho od 9. září do 10. října na webu www.lpr.cz. Losovat se bude o zajímavé ceny.
14: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
15: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Pozor, hlášení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
17: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
18: Nemáme ani moře, ani velehory.
19: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
18: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
19: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
18: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
20: Začneme na dálnici D46. Slovo má Martina z dopravního centra ŘSD.
21: Neztratíte u nehody na 38. kilometru dálnice D46 směrem na Olomouc.
20: Pozor dejte taky na Zlínsku ve Slušovicích. V Dlouhé ulici se srazilo osobní auto a autobus. Ve Frýdku Místku v ulici Elišky Krásnohorské bouralo osobní auto s autobusem. Nehodu vyšetřuje policie, buďte tam pozorní. Možné problémy hlásí taky Uherské Hradiště, a to na třídě maršála Malinovského. Srazilo se tu osobní auto a dodávka. Jeden pruh zůstává neprůjezdný. Počítejte s nárazovým zdržením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě zase zprávy.
22: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
23: Rádio Blaník, zprávy.
24: Rádio Blaník.
25: Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Rodiny v tíživé finanční situaci můžou od 16. září znovu žádat o příspěvek na volnočasové aktivity svých dětí. Projekt Darujeme kroužky dětem nabízí až 3 000 na žáka na školní rok. Jablonec nad Nisou chce větší zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici. Současný semafor řidiči nerespektují a přibývá nehod. Radnice jedná se správou železnic o instalaci závor. Policie potvrdila, že úhyn dvou psů v květnu na Lipně podle výsledků pitvy způsobily toxické synice, které dva teriéři snědly. Vyloučila tak cizí zavinění. A už jen jedno vítězství dělí českou tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Američankou Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře. O titul budou bojovat zítra. Tolik stručný přehled a další zprávy už za půl hodiny.
26: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Tak dobré ráno, čtvrtek 10. září, Irmy mají svátek, přejeme všechno nejlepší a my se za chvíli už podíváme na vaše dobré zprávy, abychom věděli, z čeho budeme zítra vybírat, až se tady bude zase odměňovat. Za 2 minuty bude 8:30.

0: Love to Hate You a Erasure ve čtvrtečním Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A až tady bude pátek, touto dobou, tak to už bude probíhat šťastná hodinka. Dobrá zpráva je, že to bude už zítra. A v té šťastné hodince si budeme vůbec říkat samé dobré zprávy. Vaše dobré zprávy, které jste nám poslali, anebo ještě pošlete. A jednu z nich zase vybereme a odměníme balíčkem z našeho e-shopu. A skvělé je, že nám ty dobré zprávy posíláte už dneska. Takže třeba...
2: Napsala nám třeba Lída, dobrá zpráva je, že teď pršelo déle než pár minut nebo půl hodiny.
0: A to je dobrá zpráva pro přírodu, to určitě.
2: To rozhodně. Pak nám napsala Jiřínka, ta píše, dobrý den, mě moc potěšila sobotní návštěva Edenu, kde Slavie vyhrála nad Brnem 4-0.
0: Tak, gratulujeme, Brňáci na to mají jiný názor.
2: A přidám ještě jednu Lídu, včera mi udělalo radost, že jsem viděla maminku s kočárkem, která si se svým chlapečkem povídala a nekoukala do telefonu.
0: Děkujeme i za tuhle tu dobrou zprávu. A ještě tam byla dobrá zpráva o těch rybách.
2: Ano, napsal nám Vašek, ten napsal, dobrý den, mě moc potěšilo, že jsem byl poprvé na rybářské dovolené a největší kapr měl 92 cm a 12 kg.
0: Tak to vydělíme dvěma a pořád je to velká ryba. Děkujeme, pište nám dál na 6318. Teď už Bára Basiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová, no prostě královny na Blaníku.

0: Michael Jacksona, Black or White na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A další dobrá zpráva, když už jsme tady měli ty dobré zprávy, tak to přidám já, respektive tu nám přidávají meteorologové, protože to vypadá, že o víkendu se nám vrátí sluníčko a bude teplo. Respektive, ano, bude teplo, 24 stupňů je teplo a k tomu by nemělo pršet. Tak a jak to bude dneska?
2: No, dnes nás čekají teploty, které budou spíš na tom chladnějším spektru, co se týče začátku září, 16 až 21 a na horách okolo 13, ale ani dnes s deštěm příliš nepočítejte, pouze slabé přehánky se objeví výjimečně na horách, jinak bude převážně oblačno až polojasno.
0: No, mě potěšilo teda hlavně to víkendové počasí, protože s Adel budeme o víkendu v Pražské botanické zahradě, budeme tam moderovat vinobraní, takže super, že nebude pršet, tak se stavte za námi. Za chvíli už Honza Kalousek a potom malá nápověda k tajemnému roku.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
18: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
19: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
18: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: České rádio.

0: Chodím ulicí a Honza Kalousek na Blaníku a v příští hodině už.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tom dnešním tajemném roce se přeneseme do doby, kdy měly premiéru dva výrazné muzikálové filmy. Jeden plně český a jeden od českého režiséra. Z toho úplně českého vybírám tuhle ukázku. A více si řekneme po deváté. Teď ještě Queen. Je 8.50. Jste s Blaníkem.

0: I want to break free a Queen na konci dnešního dobrého rána. A v příští hodině ten slibovaný tajemný rok a mimo jiné i tyhle písničky. Z tajemného roku je i tahle. A taky tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnyspalek.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
8: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká oblačno až polojasno, přechodně nicméně může být obloha i skoro zatažená. Teploměr ukáže 17 až 20, na horách bude kolem 15. O počasí je to všechno a na řadě je dopravní servis.
9: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
8: Na dálnici D46 na 38. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc se stala dopravní nehoda. Zatím se kolony netvoří, dejte si tam ale pozor. Ve Zlínsku, ve Slušovicích, v Dlouhé ulici bouralo osobní auto a autobus. I tady čekejte možné potíže. Na Uherskohradišťsku mezi Huštěnovicemi a Sušicí srazilo osobní auto zvěř. Projedete se zvýšenou pozorností. Na Uherskohradišťsku zůstaneme. Ve Starém městě v Tovární ulici stojí odstavený nákladák. Tak ho nepřehlédněte. A v Olomouci na Horním náměstí mezi sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou kašnou je silnice zavřená. Konají se tu totiž Dny evropského dědictví. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zase zprávy.
10: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: EET bude nově v aplikaci a bez účtenky. Češi skupují levnější podzimní zájezdy za sluníčkem. Brno má bydlení pro rodiče s handicapovanými dětmi.
13: Blaník.
12: Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Poslanci přehlasovali senátní úpravy pro znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Od ledna tak bude platit původní verze, která podnikatele nebude nutit tisknout papírové účtenky, a novinkou je speciální aplikace. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
9: Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
12: EET má narovnat podnikatelské prostředí a ročně by měla přinést kolem 14 miliard korun do státní kasy. Konec léta neznamená nižší zájem o dovolenou. Na podzim Češi nejčastěji létají do Řecka, Turecka, Egyptu, na Sicílii a Sardinii nebo dál na Kanárské ostrovy a Maledivy. Dovolená v říjnu a listopadu je navíc atraktivní cenou, většinou je o třetinu levnější. Energetici na vrcholu Sněžky vyměňují elektrické kabely. Nové vedení bude odolnější vůči extrémnímu počasí a zajistí tak vyšší bezpečnost a spolehlivost dodávek. Obnova se týká kabelů z trafostanice na horní stanici Lanovky na poštovnu Aneška a směrem do Polska. Hotovo by mělo být do konce září. A Brno otevřelo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti. Po rekonstrukci domova důchodců za 18 milionů korun je v Králově Poli pro ně určených 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami, které mají ulehčit život hlavně pečujícím rodičům ve vyšším věku. A tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Na vaše tipy a na vaše vzpomínky se těšíme na telefonu 800 109 109, kam můžete volat. Případně můžete psát SMSky na 600 318 118 anebo do komentářů na našem Facebooku. Tajemný rok právě začíná.

0: Vzájemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: I have a dream zpívala švédská ABBA v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Bylo to ve stejném roce, kdy Marie Rotrová vydala písničku Střapatá nohata, která otevřela to dnešní hledání. A tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, 1970.
0: Děkuju, a s kým mluvím?
3: Petr Kučera.
0: Děkuju, Petře, co jste dělal v tom roce, který tipujete?
3: Byl jsem strašně zamilovaný, no.
0: No to nevadí, to je dobře, ne? Moc děkuju. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Díky, pojďme na SMSky.
4: Máme tady jeden anonymní tip. Podle filmové ukázky tipuji rok 1979.
0: Díky.
4: A tip na stejný rok nám poslala Iveta z Pivína. Dobrý den, myslím si, že dnes hledáme rok 1979 a to jsem ještě nebyla ani na světě.
0: Díky. No tak první slovní nápověda. Pojďme nejdříve na ukázku.
5: Ty vezmeš Evu! Ty? Maru!
0: No, podle toho se to asi úplně uhodnout nedá, tak zkusím třeba tuhle.
6: Dejte se! Odhoďte zbraň! Pál!
0: Prvního června tajemného roku má premiéru filmové zpracování divadelní hry Vladimíra Sýse, Zdeňka Pospíšila, Milana Uhdého a Miloše Štědroně. Balada pro banditu.
7: Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se...
0: Tak tohle už možná napoví trošku víc, co? Miroslav Donutil, Iva Bitová a spousta dalších si zahráli ve filmovém zpracování Balady pro banditu, které jste poprvé mohli vidět 1. června tajemného roku. A kdy to bylo? Zavolejte, nebo napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Taková zvláštní rodinka, to je Kelly Family, Holkám with me.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: A písnička z Tajemného roku. A připomněli jsme si taky Baladu pro banditu, film Vladimíra Sýse podle divadelní hry Miluše Štědroně a s Miroslavem Donutilem a Ivou Bitovou. Protože premiéra proběhla 1. června Tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Ahoj Peťo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka Suchoršice.
0: Děkujeme oba, povídej Jirko.
2: Děkuju, no prosím tě, původně jsem si říkal, jestli to nebude podle Abby 1978, ale to bylo Waterloo, takže tohle to si myslím od Abby, že to bude 1979, že to bude skutečně o ten rok díl, ale je to čistě jenom moje typovačka. Ještě jsem na světě nebyl, ale Abu mám dodnes hrozně moc rád.
0: Tak já ti děkuju za tu typovačku a měj se krásně. Ahoj.
2: Měj se krásně, ahoj.
0: A co SMSky, Ariel?
3: Typuje nám tady Tandem, Dáša a Petr ze Štětí, ty taky přidávají čárku k roku 1979 a Dáša píše, typuji to podle písničky Střapatá holka a poradil mi to manžel.
0: Díky, díky, zdravíme Tandem.
3: Stejný rok tady typuje Jiřina z Hlinska, to takhle v únoru jsem se narodila a vzpomínek, no nějak nic moc.
0: Ale děkujeme za SMSku.
3: Ale máme tady třeba i tip na rok 1975, který nám poslala Zdeňka.
0: 75. zapisuju, a jaký rok typujete vy? Napište na 600 318 118, volejte na 800 109 109 a třeba pomůže i tento duet Hanky Zagorové a Petra Reska. Ta pusa je tvá.

0: Pusa je tvá, Hanka Zagorová, Petr Rezek, tohle je hudební nápověda, která by vás mohla přivést k dnešnímu tajemnému roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: To první slovní nápovědou byl pro změnu hudební film Balada pro banditu, protože tohleto filmové zpracování slavné divadelní hry spatřilo Tmukin 1. června tajemného roku a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj Peťo, tady Jiřina Stýna po dlouhé době.
0: Ahoj, ahoj, povídej Jiřinko.
2: Já si myslím podle Haničky Zagorový a Petra Reska 79. rok.
0: Může být, nepotvrdím, nevyvrátím, ale ano. Čekám na tvoji vzpomínku.
2: Jasně, to už jsem měla roční dceru, takže jsem si užívala takový ty krásné chvíle.
0: Může být, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: A pojďme na SMSky.
3: Zdravím Blaničku, tipuji, že se dnes jedná o rok 1979 podle filmu Balada pro banditu a také podle Aby. Bylo mi 15 let, takže první lásky, diskotéky, byla to krásná doba, to nám napsal Míra z Litoměřic.
0: Díky Míro.
3: Přidám další tip na rok 1979 od Vaška z Moravy. To jsem odmaturoval a šel na vysokou školu do Brna. Následujících 5 let bylo asi nejlepších v mém životě. Láska, volnost, kultura a i toho divadla Na provázku a Nikolou Šuhaje jsem tehdy chodil.
0: Děkujeme.
3: A přidám ještě tip na rok 1978, který nám poslala Zdeňka.
0: Píšu 78. Čekáme na vaše tipy. Volejte 800 109 109, pište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva. Na Rádiu Blaník. Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Gary a Sherry vyrážejí na ostravské turné. Už 5. září na hasičských závodech s Globusem. 10. září na Dni svítky. 12. září na akci Zažít porubu jinak. A 19. září na sportovním dni v Géčku. Přijďte se pozdravit a vyfotit s maskoty Géčka. Na viděnou se těší Gary a Sherry.
8: Nákupní centrum Géčko.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás factoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
3: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
7: Nemáme ani moře, ani velehory.
8: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
9: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
8: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
9: Zlaté české ručičky u nás na Blaní.

0: Legendární písnička z legendárního alba Another Brick in the Wall a Pink Floyd.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Důležitá hudební připomínka tajemného roku. Ještě se vrátím k českým písničkám, které jsme si dnes už zahřáli. zahráli. Měli jsme tady, to byla sluchátka. Výborně. Střepatá nohatá od Marie Rotrové, Jahody mražený od Jiřího Šalingra, nebo Ta pusa je tvá od Hanky Zagorové a Petra Reska. Taky jsme si připomněli film Balada pro banditu, který měl v tajemném roce premiéru, a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Alex Olomouce.
0: Povídejte.
3: Chtěl bych nahlásit rok 1979.
0: Aha.
3: Podle písničky to Reska s Hankou. Mm-hmm. To natočila Suzy Quattro, podle toho si to pamatuju.
0: Ano.
3: A to pro mě aktuální tím, že jsem odpromoval, oženil se, nastoupil do práce a ještě se mi narodila dcera.
0: To jste stihl za jeden rok?
3: Všecko za jeden rok, ano.
0: Slušná práce. Mějte se krásně, naslyšenou. Tak, Adelka už má sluchátka na hlavě a přihodí SMSky.
4: Ana z České Lípy nám píše: hezký den vám i všem posluchačům, jde o rok 1979, to jsem vyšla základní školu a nastoupila na střední, pro mě to byl úžasný rok.
0: Děkujeme.
4: Jiný názor má ale Lenka z Chabařovic, ta typuje rok 1975, kdy jí bylo 11 a měla roční sestru.
0: Díky, díky.
4: A přidám ještě další tip na rok 1979, ten nám poslal Jarda z Liberce, tomu bylo taky 11 a píše bezstarostné dětství.
0: Díky, díky. Tak, mám udělanou čárku a jdeme teda na tu další slovní nápovědu. Já jsem vám na začátku říkal, že premiéru měly dva důležité hudební filmy. Jeden úplně český, to byla Balada pro banditu, kterou jsme si připomněli v té první nápovědě, a ten druhý režíroval český režisér.
5: Let the sun shine in.
0: V tajemném roce má totiž premiéru filmové zpracování muzikálu Hair, neboli Vlasy, režiséra Miloše Formana. Ta světová premiéra v Americe proběhla 14. března. A mimochodem, viděl jsem potom dokument s Milošem Formanem, kde vzpomínal na to, že mu na konkurs tehdy přišla třeba úplně neznámá Madonna. Tak co, kdy měli Vlasy Miloše Formana premiéru? Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118 a z tajemného roku je i Obyčejný muž Petra Spáleného.

0: Jo, West a Village People na Blaníku v tajemném roce, ano, to je ta písnička, kterou si o hodně později vypůjčili potom Pet Shop Boys.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A my už jsme si dneska připomněli hudební film Balada pro banditu a druhý hudební film Vlasy, který režíroval Miloš Forman. A tady jsou vaše další tipy.
3: No tak, pojďme.
0: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Ahoj, Martina Setín.
0: Ahoj, Martino, jaký máš tip?
4: Já si myslím, že dneska to bude rok 1979 podle toho filmu Vlasy.
0: Podle Vlasů. A co jsi dělala ty v roce 79, pakliže jsi byla na světě?
4: Bylo mi 10, takže jsem sledovala své první kulatiny, takže to byla nějaká pátá třída, tak asi bych řekla, by to rok na dětství.
0: Díky moc, měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj.
0: Tak, Adel, pojďme na SMSky.
5: Máme tady tip na rok 1979, to nám napsala Ola a ta se v tom roce vdávala.
0: Díky, Olo.
5: Potom nám napsali Péťa s Martinem, takže další tandem. Ty typují rok 1979 podle Pink Floydu a napsali vzpomínky, žádné osobní nemáme, neb jsme ještě nebyli na světě.
0: Díky.
5: Ale máme tady třeba i další tip na rok 1975, který nám poslala Marika z Prahy.
0: Díky, díky. No a já vám dlužím ještě poslední nápovědu. Tak se do ní dáme, co říkáte. V tajemném roce nizozemská společnost Philips a japonská společnost Sony spojili své silné stránky a světu představili, světe div se, CDčko.
6: It's dustproof, scratchproof, digitally recorded, read by a laser and it's called the compact disc.
0: Ano, světlo světa spatřilo CDčko, tak ještě jedna ukázka.
6: The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long playing gramophone record, but this is no ordinary disc. Just 12 centimeters in diameter, the music is recorded onto it digitally, and there's no needle being dragged through a groove. That information is being read by a laser light.
0: A první přehrávači se začaly prodávat o 3 roky později, tak to byla poslední nápověda.
1: Tajemný rok.
2: Na rádiu Blaník.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkap Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
17: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
21: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Malý velký vlak a Modus.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední hudební nápověda. Tak pojďme na poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Volám na ten Tajemný rok.
0: No to voláte správně, Markéto. Jaký rok typujete?
3: No, já netuším, ale protože se mnou včera poslouchal manžel.
0: No.
3: Tak tam se mluvilo o CDčkách. A pamatujete si technického redaktora z České televize, pana Adámka?
0: No.
3: To byl jeho spolužák z Frumky a on tvrdí, že to ukazoval to CDčko z nějakého veletrhu v Brně v roce 1982.
0: No dobře, píšu rok 1982, beru to jako bernou minci a Markéto, pozdravujte doma a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Vy taky se mějte, naschle.
0: A pojďme na poslední SMSky.
4: Zdravím Rádio Blaník, myslím si, že se jedná o rok 1975, což je rok mého narození, to nám napsala Jirka.
0: Děkujeme.
4: Napsal Jirka, pardon. Potom nám napsal Karel z Prahy, obyčejný poslech Bandita zahájil v roce 1978, jinak obyčejný život, proložený občas lehce neobyčejně.
0: Díky.
4: A přidám ještě čárku k roku 1979 od Jardy z Kupky ze Štětí a ten typuje, tedy ten rok 79 a napsal, bylo mi krásných 18 let, bylo to super, akorát mě tedy čekala vojna.
0: Díky, díky. No tak si to všechno zhrneme. Premiéru má Balada pro banditu, to filmové zpracování. Premiéru má taky filmové zpracování Vlasů, neboli muzikálu Her, pod režijním vedením Miloše Formana. A společnosti Sony a Philips představili kompaktní disk, takzvané CDčko. Abyste typovali roky 70, 75, 78, 79, 82, tady mám. A jeden z nich je správně. A to rok
1: 1979. To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Rok 1979, to byl dnešní Tajemný rok. U dalšího se na vás těšíme s Adelkou zase zítra. Vůbec se na vás těšíme u ranního vysílání, už v 6 ráno. Bude pátek, takže nás čeká i šťastná hodinka. Budeme odměňovat vaše dobré zprávy. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, tak zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.

0: Trocha italštiny v závěru tajemného roku, takhle při čtvrtku. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, dorazí Marek Ztracený. To se mi líbí a každou další chvíli. Helenka Vondráčková. I Brontosauři. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. Hezky česky vám budeme hrát. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
3: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska nás na Moravě a ve Slezsku čeká další chladnější den. Naměříme 17 až 20 stupňů, k tomu bude obloha oblačná až polojasná a po celý den bude foukat jenom slabý vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Za volantem.
3: Na trase z Náměště na Hané na Prostějov před Smržicemi bourala 2 osobní auta. Jezdí se jedním pruhem, dávejte tam velký pozor. Na Zlínsku ve Slušovicích v Dlouhé ulici se srazilo osobní auto a autobus. Čekejte komplikace. Na Uhersko-Hradišťsku mezi Huštěnovicemi a Sušicí srazilo osobní auto zvěř. I tady buďte velmi opatrní. A pozor taky na dálnici D35. Na 273. kilometru směrem z Lipníku nad Bečvou na Olomouc stojí porouchaný náklad. Dávejte tam velký pozor a vůz hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vláda protlačila novelu stavebního zákona. Počet obětí kyberzločinců prudce roste. Studenti berou byty útokem.
4: Rádio Blaník.
5: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Ministryně pro místní rozvoj slibuje odstranění stávajících problémů, rychlejší a efektivnější povolování staveb a větší pravomoce pro obce. Současně novela zavádí centrální úřad a naplno rozjet se má přes příští rok. Podle kritiků ale nahrává developerům. Počet kyberzločinů stoupá. Jen za prvních 8 měsíců letošního roku e-šmejdi spáchali přes 16 000 trestných činů. Jsou přesvědčivější a objevují stále nové metody, jak okrádat. Pomoc nenechat se podvést má kampaň Nepin Day. Připomíná, že si každý musí chránit citlivá data, to znamená nezdílet čísla karet ani PIN. Školní jídelny se snaží omezit plýtvání jídlem. V Hradci Králové se proto od října zapojí 2 základní školy do pilotního projektu Remíl. Jak přesně to bude fungovat, řekne mluvčí města Kateřina Malá.
6: Nevydané obědy ze školních jídelen budou zabaleny a umístěny do chladícího automatického výdejního boxu Remíl poblíž základních škol Bezručova a Štefánikova na veřejně přístupném místě.
5: A lidé si budou jídlo předem rezervovat v aplikaci za 75 korun. Nadcházející akademický rok začíná opět šroubovat ceny pronájmů vzhůru. V univerzitních městech nájemné oproti loňsku poskočilo, nejvíc v Praze a Brně, naopak v Olomouci bydlení mírně zlevnilo. Nejlevnější variantou pro studenty tak zůstává sdílené bydlení. A tím zprávy končí, Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Hanko.
2: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina odbije právě teď. Tak a začíná nám dopolední vysílání Rádia Blaník. Já vám budu hrát hlavně hezky česky. Za chvilku dorazí kolegyně Samira se svým úžasným pořadem Proč se říká, co se říká. Takže zase budeme o něco chytřejší. A já vám taky připomenu, jak fungují naše blanické samolepky, které jsme udělali spolu s Centropolem, které rozdáváme a dáváme vám za ně potom zpětně spoustu peněz. Třeba i 100 tisíc. No já vám to vysvětlím. Teď ale Marek Ztracený, to se mi líbí. Umíte pískat? To by se teď mohlo hodit. Tak krásné dopoledne.

0: Helenka Vondráčková, to tehdy padal déšť a teď už je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A my se tentokrát posadíme za volant. Samčí, posloucháme.
3: Když o někom řekneme, že jezdí jako Chiron, většinou tím myslíme člověka, který sedne za volant a rázem si připadá, že dopravní předpisy jsou spíš takové doporučení. Jede rychle, divoce, možná až nebezpečně, jenže tady jsme jednomu slavnému závodníkovi tak trochu ukřivdili. Ten Chiron totiž skutečně existoval. Jmenoval se Louis Chiron. Narodil se roku 1899 v Monaku a patřil k nejlepším automobilovým závodníkům své doby. A ano, jezdil zatraceně rychle, ale podle vzpomínek pamětníků rozhodně ne bez hlavě. Naopak, byl známý elegantním, promyšleným stylem a na trati dokázal soupeře spíš přechytračit, než hazardně předjet. K autům se přitom dostal poměrně zajímavě. Už jako mladý se stal řidičem ruské kněžny žijící v Monte Carlu a řídit ho učil její osobní šofér. Po první světové válce si pak v Nice založil obchod s ojetými auty a v roce 1923 vyhrál svůj první závod do vrchu. Pak už se rozjela skutečná kariéra. Vyhrál Grand Prix a velmi úspěšný byl i na Masarykově okruhu v Brně, kde zvítězil třikrát za sebou. A mimochodem, Chiron byl také pořádně pověrčivý. Bez červeného šátku kolem krku údajně do závodního auta vůbec nenasedal.
0: Takže příště bude Fittipaldi. A pozor, neplést si Louise Chirona s Arielem Sharonem. To jsou dva úplně jiný lidi. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: A teď se vydáme do Sherwoodu. Za Robinem Hoodem, králem z bojníků. A úplně vyřídím Kevina Costnera. Vy taky? Tohle je Bryan Adams, kanadský velikán. Everything I do it for you. Na Blaníku.

0: Velikán Phil Collins. On je vždycky nerad, když slyší, že se říká zpěvák. On vždycky říká, já jsem hlavně bubeník. Potom, až jsem trošičku zpěvák, ale vždycky jsem byl hlavně bubeník. Tak zdravíme bubeníka Phila Collinse, který letos 31. oslavil 75. narozeniny. S koncertováním musel přestat, on má velké zdravotní problémy. Taky si teda zatím dost šel sám svým životním stylem, to se musí jako přiznat. Ale zároveň se vyjádřil, že mu muzika chybí a že by rád aspoň tvořil, že by rád udělal ještě aspoň nějakou písničku, tak té se doufejme dočkáme. Jestli se vrátí na koncertní pódia, těžko říct, na bubny už to úplně nevidím, ale já myslím, že zaspívat by ještě mohl. Tak za chvilku Petr Nať, Lucie a taky Umberto Tocci. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka? Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
8: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
12: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
13: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
14: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
7: Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
15: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
16: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Robert Totoci a Gloria na vlnách Rádia Blaník. Už máte naší samolepku?
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: To chce, samolepku to chce mít a někam si ji nalepit, někam, kde je to vidět. Takhle to udělala paní Táňa v Olomouci, napsala nám to a my jsme vyrazili na kontrolu. No, my, konkrétně Vlasta Suk.
2: Vy jste tu samolepku Blaníku a Centropolu nalepila na okno?
3: Ano, na okno u dveří.
2: Vypadá tam krásně, my jsme si to zkontrolovali. Já bych vám chtěl říct, že získáte 5000, ale bohužel vám to neřeknu.
3: A nevím proč.
2: Protože vyhráváte 7000 korun.
3: To je výborný. To je lepší zpráva.
0: To je krásná zpráva. Táňo, moc zdravím do Olomouce. Proč ne 5, proč 7? Protože kdyby byla Táňa jenom zákaznicí Rádia Blaník, to znamená, že by nás jenom poslouchala, tak by dostala těch 5000. Ale ona ještě navíc je zákaznicí Centropolu a to znamená, že se to ještě o 2000 navýšilo. A vy máte úplně stejnou šanci. Buď 5 nebo 7, je to jenom na vás. Ovšem musíte mít samozřejmě tu samolepku a musíte si ji někam nalepit a dát nám to vědět. Samolepky rozdávám už od Konopiště na našich letních koncertech, na všech akcích, kde máme svůj tým. Zároveň jsou na webu radioblanik.cz, dají se stáhnout a vylepit. A pokud ji máte a máte ji vylepenou nebo se chystáte a uděláte to v příštích minutách, tak prosím napište SMSku na číslo 603 118 118 celé své jméno, adresu a tu informaci, kde máte nalepenou samolepku. Pokud se vám nechce psát SMSka, můžete samozřejmě vyplnit i formulář na našem webu radioblanik.cz, tam ho nemůžete minout, je to velice snadné. No a potom už musíte jenom čekat, až u vás zazvoní buď Vlasta Suk, nebo Martin Císař, anebo Lukáš Valenta a budou se pídit, kde pak je ta samolepka. A třeba vezmou, já nevím, ledvinku, baťůžek, peněženku a vytáhnou tu bankovku. Buď jednu, anebo dvě. 5000, anebo ještě přihodí 2000. Takhle to u nás chodí. Přátelé, lepte, lepte a pokud ještě samolepku nemáte, říkám, tiskněte a nebo vyražte na další letní koncert Rádia Blaník. Už zítra se dozvíte, kde vám ho uspořádáme. Posloucháte Blaník.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A za chvilku první česká superstar Aneta Langerová.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: České rádio.

0: Omendy a Westlife na vlnách Blaníku. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, dorazí mistr. Karel Gott. Na Blaník patří stejně jako Olympik. Dáme víc písniček, třeba tu našu.
1: Slunce dál nám svítí nad krajem.
0: Pozor, už není výherní, už nejsou prázdniny, ale já myslím, že si ji užijeme. Jak je venku teďka? No trošku pod mrakem, takže aktuální úplně není, ale je naše. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Jsme Blaník, hrajeme vám hezky česky už 27 let a za 5,5 minuty už bude 11 dopoledne.
2: Radio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, BG Styl a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. Areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
6: Je broučku, kudy jsi přiletěl?
7: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
9: Nemáme ani moře, ani velehory.
10: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
9: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
10: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
9: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
11: Rádio Blaník. Počasí.
12: Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Na Moravě a ve Slezsku dneska bude oblačno až polojasno, přechodně může být i skoro zataženo. Teploty vyšplhají na 17 až 20, na horách bude kolem 15. O počasí je to všechno, na řadě je dopravní servis.
11: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
11: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
12: Na dálnici D56 na 650,5 kilometru ve směru na Otrokovice dejte pozor na porouchané osobní auto. V Uherském Hradišti v Dlouhé ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je dočasně zavřená a zavřená bude do 15. září. Opatrně taky v Bruntále v Nezvalově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. A v Prostějově ve Slezské ulici se rovněž pracuje, tady je silnice ale úplně zavřená. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My vám přejeme šťastnou cestu. A teď už jsou na řadě zprávy, které opět připravila Hanka.
13: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
11: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
14: Poslanci řeší konec valorizace dálničních známek. Zájem o umělecké školy roste. Havlíčkův Brod vydal stopku přemnoženým kočkám. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Sněmovna by měla do závěrečného schvalování poslat novelu k zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Hospodářský výbor navrhl také doplnit předlohu o úpravu platnosti jednodenní známky. Ta by měla od příštího roku platit celých 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci daného dne. Co Čech, to muzikant. Tuzemská síť základních uměleckých škol ukazuje, že známé rčení není jen nostalgickou vzpomínkou. Zájem o umělecké vzdělávání roste. Letos se zapsalo bezmála 267 tisíc dětí, před 20 lety navštěvovalo Zušky o 50 tisíc žáků méně a nejvíc děti láká hudba. Komáři můžou přenášet infekční nemoci i na podzim. Opatrní by měli být hlavně cestovatelé. Na cestách po jižní Evropě a Asii hrozí západonilská horečka nebo horečka dengue. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.
15: Není důvod kvůli riziku nákazy rušit dovolenou nebo měnit cestovní plány. Je ale potřeba počítat s tím, že komár na jihu Evropy už nemusí být jen nepříjemným hmyzem, ale může přenášet i infekční onemocnění. Ochrana je přitom jednoduchá. Základem je vhodný repelent a důsledná ochrana před poštípáním, a to i během dne.
14: Důležité je také nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a chránit prostor, kde spíte. Havlíčkův Brod chce řešit přemnožené polodivoké kočky. Radní schválili kastrační program a město na něj uvolnilo 200 tisíc korun. O proplacení kastrace můžou žádat majitelé zvířat od ledna a počítá se také s odchytem toulavých koček. Těch jsou na Havlíčkobrodsku údajně desítky tisíc. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Na Blaníku už pokračuje Pepa Černý.
0: Ano, pokračuje, děkujeme, Hanko.
16: Pepa Černý
17: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Právě teď je 11 hodin, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku dorazí Petr Slíva, představí nám další zlaté české ručičky. Mě by stejně zajímalo, kolik v té naší republice je, protože to je nekonečné. Každý všední den Petr Slíva někoho zpovídá, někoho, kdo něco umí. A vůbec to nevypadá, že by ti lidé měli dojít. Jako jo. Tak Péťo, děkujeme a těšíme se na dalšího šikulu. A v této hodině se podíváme také na jeden sport, který je čím dál populárnější, i když to tak možná na začátku tisíciletí nemuselo vypadat. A teď je tady Michal David, stálice, která nestárne a jeho hudba už vůbec ne. Tak krásné dopoledne, už je čtvrtek, posloucháte Blaník.

0: Dalibor Janda, Modré nad hlavou, posloucháte Rádio Blaník a na řadě jsou zlaté české ručičky s Petrem Slívou. A tak jaký pak šikula to bude tentokrát? I když vlastně ona to bude tentokrát šikulka. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janou Paluskovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím.
3: A možná si posluchači vzpomenul, a my už jsme si před časem spolu povídali a povídali jsme si tehdy, nebo tím důležitým v tom rozhovoru byl perník z Trutnova, který jste dělal.
4: Ano.
3: Děláte ho ještě nebo ne?
4: Dělám ho už teďka pouze sporadicky. Já jsem od tvorby perníků přešla po jiné tradici a já se tím věnuju traslicím. Ale jsou to takové činní kraslice, jsou to kraslice zdobené slámou.
3: Takže hanácké kraslice.
4: Ano, ano, přesně tak.
3: Jak se žena vlastně z Krkonoš, Trutnova, dostala k hanáckým kraslicím?
4: Já jsem to měla takový trošičku divočejší. Já jsem minulý rok začala malovat vajíčka voskovou metodou, takže klasickým tím voskem. A pořád to nějak jako vnitřně cítila, že mi to nestačí. A že bych potřebovala se posunout ještě o kousek výš, a tak jsem začala se trošičku pídit vlastně o této technice, vlastně to lepení tou slámou. A nakonec jsem tomu tak strašně propadla, že dneska tvořím vajíčka pštrosí, husí, slepičí.
3: Když se řeknou kraslice, tak se člověku vybaví samozřejmě Velikonoce. Používají se tyhle ty kraslice pouze na Velikonoce?
4: Patří to samozřejmě ty vajíčka k těm Velikonocům, ale vzhledem k tomu, že tato technika je velice náročná, tak já ty vajíčka tvořím celý rok.
3: Takže už teď si děláte várku na příští rok?
4: Ano, já vlastně pracuju celoročně, protože jedno vajíčko mě trvá třeba až 8-9 hodin. Teď tím myslím samozřejmě husí nebo slepičí, ale když pak potřebuji vytvořit vajíčko pštrosí, tak ho sestavuju třeba až týden.
3: Co je týden sedíte? Ne?
4: Ano.
3: Obrazně sedíte na jednom vejci.
4: Ano, přesně tak. Ono se to nezná, ale když se tvoří třeba to vajíčko pštrosí, tak na to vajíčko vkládáte přes 1500 kusů slámy.
3: Bude po letošku do slámy?
4: Bude. Já jsem letos dokonce nazbírala 4 druhy. Dala jsem si tu práci a sbírala jsem vlastně každý týden postupně to obilí, kdy dozrávalo. Takže dneska mám stříbrnou, pak jemně zlatou a pak úplně takovou krásně sluníčkovou. A podařilo se mi letos dokonce, což mám strašně málo, usušit i tmavě zelenou vlastně, když se sebere to obilí ještě nedozrále a usuší se to ve tmě na půdě. Tak ono zůstane zelený, takže letos mám 4 druhy.
3: Kdybych chtěl někdo obdivovat vaše výrobky a třeba si ho pořídit i domů, tak co má pro to udělat?
4: Já vajíčka klasicky neprodávám, jsou to moje takové unikáty. Většinou, když vajíčka někdo uvidíte, tak je to proto, že je daruju. Oni přeci jenom ty vajíčka jsou strašně nároční a prodávat, já to říkám takhle z vlastní věce. Tak to je radši ne, ale určitě se můžou lidi podívat na moje stánky, jmenuje se to dekorace od jedničky Trutnov.
3: Kdyby měl člověk přepočítat tu cenu na hodinu práce, tak potom, aby si člověk na jedno vajíčko vzal hypotéku, že?
4: Ano, ano, asi tak nějak. Přesně tak. Takže jsou to spíš takový unikáty, který, když se děláte s láskou, tak je taky s láskou darujete a nebo pak věnujete na nějaký hezký místo.
3: Takže dekorace od Janičky na Facebooku.
4: Ano.
3: Já se s vámi teď rozloučím, popřeju vám hodně štěstí. Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Jo, děkuju. Naslyšenou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: A hrajeme ty nejlepší písničky. Tohle jsou Slejdi. My oh my. A Petře Slívo, samozřejmě děkujeme moc krát za nalezení další šikulky. Posloucháte Blaník. Je 11:14. A už je čtvrtek.

0: Olympik, dej mi víc své lásky, přátelé, posloucháte Rádio Blaník a já mám pro vás pozvánku, protože už teď v sobotu 12. se od 9 hodin dopoledne v centrálním parku u metra Opatov v Praze koná ČES Family Run Aqua Palace 2026. A to je rodinný běh plný pohybu, zábavy a společných zážitků. Ta trasa je dlouhá necelých 7 kilometrů, takže to zvládne i, řekněme, středně zkušený běžec. To bych uběh i já, takhle to řeknu. No, to znamená, že vy to uběhnete určitě. A budou tam i VIP hosté, což jsou asi lidé, které známe. Budou to hlavně sportovci a já vám to doporučuju, protože u toho nikdy nechybíme s Blaníkem a vždycky to stojí za to, je tam zábava, navíc pohyb, ten prostě potřebujeme, sem tam se proběhnout, nad to není, tak doporučuju ČES Family Run Aqua Palace 2026, teď v sobotu 12. v 9 dopoledne. Blanické razítko dělá bum, tak a za chvilku Queenie, Karel Gott a taky ta naše Blaník 25, slunce dál svítí.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vítr.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
6: Já nový plot mám.
7: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
8: Nákupní centrum Géčko.
2: Gary a Sherry vyrážejí na ostravské turné. Už 5. září na hasičských závodech s Globusem. 10. září na Dni svítky. 12. září na akci Zažít porubu jinak. A 19. září na sportovním dni v Géčku. Přijďte se pozdravit a vyfotit s maskoty Géčka. Na viděnou se těší Gary a Sherry.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
10: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
11: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.

0: Hola, hola! Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
2: Vykročte ke zdraví s Ligou proti rakovině. Chcete zlepšit svůj životní styl? Plánujete začít zdravě jíst a víc se hýbat nebo přestat kouřit? Dejte si předsevzetí související se zdravím a zaregistrujte ho od 9. září do 10. října na webu www.lpr.cz. Losovat se bude o zajímavé ceny.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
4: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
5: Jaký? Jdeme k vašim?
4: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
5: Takže ty jíš a já piju.
4: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
5: No a muzika?
4: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
5: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici pojezd fest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
6: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: A je naše písnička Slunce dál svítí, posloucháte Blaník a teď se vrhneme na sport. Totiž neexistuje jenom fotbal a hokej, ale taky další sporty a čím dál populárnější je florbal. Třeba naši reprezentanti ty sbírají medaile ze světových šampionátů už strašně let, dokonce se přidali i holky. Extraliga florbalová, ta je nesmírně sledovaná, pořád to roste. Kdysi se říkalo, že florbal je takový sport tělocvikářů, ale není to pravda, já sám florbal hraju a Radek Barkman, náš reportér, ten ho hraje dokonce výjimečně a tak jeho výjimečně rád sleduje. A tak přináší z terénu přímo teď aktuálně informace o tom, co se děje ve světě českého florbalu. Radku, ahoj!
1: Pěkný den. Českou mužskou florbalovou reprezentaci čeká v prosinci útok na premiérový titul mistrů světa. Několik medailových turnajů z posledních let dává naději, že by se to ve Švédsku třeba konečně mohlo podařit. Přípravný turnaj Euroflorbal Tour v Chomutově sice tolik optimistický nebyl, trenérský štáb ale stále věří, že se do prosince povede všechno vyladit. Právě mužské mistrovství světa bude největší akcí nadcházející florbalové sezony. Ta se na plné obrátky rozjede už tento víkend startem nejvyšších soutěží mužů i žen. Největšími favority na obhajobu výhry v LiveSport Superlize zůstávají florbalisté Mladé Boleslavy. Mohutně však v průběhu léta posiloval i střešovický Tatran. Ten by se chtěl vrátit na trůn, kde byl naposledy v roce 2024. Na úřadujícího českého šampiona, tedy Mladou Boleslav, čeká už ke konci září, stejně jako na poslední vítězky ženské extraligy Bulldogs Brno, také vstup do Champions Cupu, tedy evropské obdoby Ligy mistrů. To v historii dokázal vyhrát pouze mužský Tatran Střešovice, a to v roce 2024. Mladá Boleslav pak o rok později skončila ve finále. Závěrečné superfinále soutěže se stejně jako loni uskuteční v O2 aréně v neděli 25. dubna. Pro Rádio Blaník, Radek Barkman.
0: Radku, moc krát děkujeme za informace, ať je florbal a za chvilku ABBA, The Winner Takes It All, vítěz bere vše. Tak doufejme, že to bude platit pro náš tým právě na tom nadcházejícím mistrovství světa ve florbale. Posloucháte Rádio Blaník.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Pohodu. Lidové české rádio.

0: nie, alebo áno. A já říkám áno. Budeme hrát hezky česky, a to jen a pouze na sledující hodince, která bude česká, jako vždycky mezi 12. a 13. takhle na Blaníku. Dáme si Žlutého psa. Vzpomínáš, už je to jinak, a jde z toho na mě zima. Hanka Zagorová by v neděli oslavila 80. narozeniny. Kdyby se vrátil čas.
1: První vlád, první klásky, první dráha, první vlád.
0: A zaspívá i muž s opravdu velkým hlasem, Jirka Schellinger.
2: Jsem prý blázen je, jsem prý blázen je.
0: A my jsme Blaník a hrajeme hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
7: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
10: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Blaník, počasí.
11: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou zatažená, na jihu postupně s deštěm. Odpoledne pak budou srážky od západu ustávat a také oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách to bude okolo 7 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Blaník za volantem.
11: Na Novojčínsku v Bílovci ve Svobodově ulici havarovala dvě osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně. Na dálnici D48 na 630. kilometru směrem z Příbora na Frýdek místech stojí porouchané osobní auto. Dejte pozor i tady. A v Ostravě v Českobratrské ulici bourala tři osobní auta. Na místě je policie a projíždí se tam jedním pruhem. Buďte opatrní. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
13: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek místek.
4: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: V případu exposlance Ferryho došlo k velkému zvratu. Škoda při kyberpodvodech roste. Pražské Průhonice se zaplní milovníky ovoce. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Městský soud zrušil osvobození Dominika Ferryho, obžalovaného ze znásilnění. Dívce bylo tehdy 17 let. Případem se tak bude muset podle informací České televize znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Mluvčí městského soudu tuto informaci zatím nepotvrdila. Včerejší rozhodnutí dosud ale nebylo doručeno všem účastníkům. Škoda klientů bank z kyberpodvodu dál stoupá. Do července to bylo meziročně dokonce o 79% na skoro 2 miliardy korun. Počet útoků přitom vzrostl o pětinu na necelých 63 tisíc incidentů. Podle České bankovní asociace se zvedla průměrná škoda na jednoho klienta o 10 tisíc. Už tento víkend proběhnou v pražských Průhonicích takzvané pomologické slavnosti. Program nadchne hlavně všechny příznivce ovoce, kteří se můžou těšit na výstavu starých odrůd s ochutnávkami, pečení jablek, sušení hrušek a mošty. Víc dodává za Český svaz ochránců přírody Kateřina Štrosová.
16: Také vás čeká exkurze do sadu, můžete se podívat, jak vypadá druhově pestrá louka a pro nejmenší máme připravenou výtvarnou dílničku. Inspirovat se můžou i krásnou výstavou obrazů poklady české přírody.
15: Program proběhne v sobotu i v neděli od 10 do 5 odpoledne. Počet žádostí o azyl byl v Evropské unii v prvním pololetí nejnižší od pandemie. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila agentura Evropské unie pro azyl. Od ledna do konce června státy, včetně Norska a Švýcarska, obdržely 332 tisíce žádostí o azyl, což bylo o 17% méně než ve stejném období loni. Tolik zprávy Rádio Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
4: Pepa Černý
12: na Rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, právě teď odbylo. Pokud už máte jídlo, nějaký dobrý oběd, tak dobrou chuť. Já vám budu servírovat jako vždycky mezi 12. a 13. pouze české písničky. Za malou chvilku se podíváme do Mikulova, protože tam už to žije. Tam to doslova bublá, zítra to tam odstartuje, tak já vás pozvu. A taky v této hodině už dorazí Iva Lecká, která dneska přišla v, až bych řekl, výjimečně dobré náladě. Tak se možná dozvíme, co je zatím. Lenka Filipová, dobrý Bůh to ví právě teď na vlnách Blaníku v české hodince. Krásné poledne.

0: svařák, tedy svařené víno, a já znám město, které víno zítra ovládne. A nejenom zítra, ale taky pozítří a popozítří. To město se jmenuje Mikulov, přátelé, a už zítra tam vypukne pálavské vinobraní. Pojďme odzadu. V neděli tam budou kameloti.
1: Už se vracím do vinic pod Pálavou.
0: Vrací se Roman do vinic pod Pálavou. Zahrají tam s kameloty už v neděli, přátelé, a v neděli je program na pálavském vinobraní tradičně zdarma. Takže tam nemusíte mít vůbec vstupenky. Na pátek a sobotu ano. Tak pojďme k té sobotě. Ano, v sobotu tam budou třeba hodiny.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratil...
0: Samozřejmě bude tam spousta různých, jako třeba talk show, jo. Tam bude promlouvat třeba pan profesor Pirk, nebo Tereska Kostková. I to se odehrává v rámci pálavského vinobraní. Bude tam navíc všude po městě cymbálová muzika, která k vínu prostě patří. A nejenom to, zaspívá tam i Helenka Vondráčková. Sobotní program, to je paráda. Helenka, hodiny, poetika, Ben Kristoval, Jana Kiršner a na konci mankáči, Monkey Business s Matějem Rupertem a Romanem Holím. No a dostáváme se k zítřku. Zítra tam bude třeba Martina Pártlová, která už si to velké vystupování natrénovala na Letné s Markem.
2: I kdyby den měl 100 hodin a rok 100 let, budem tu dlouho sedět do...
0: A dostáváme se k mému oblíbenci, který se hodí do české hodinky, přestože je trošku Slovák, protože on zpívá sem tam i česky. Takže zítra, přátelé, na pálavském vinobraní zahraje a zaspívá taky Richard Miller. Zdravím do Mikulova, vy pokud můžete, tak tam vyražte, můžete tam potkat i náš blanický tým a získat tu naší samolepku. A teď si dáme moji nejoblíbenější písničku Richarda Millera. Tohle je Nina Ritchie.

0: Žlutý pes a sametová, posloucháte Rádio Blaník. Tohle byl Ondra Hejma. Ondřej Hejma to je člen té partičky z pražské Hanspaulky. Tahle parta je od neděle o jednoho člena chudší. Bohužel, jak všichni víte, opustil nás Richard Tesařík, ale jeho hudba zůstává s námi dál. Budeme na něj vzpomínat samozřejmě. A ta Hanspaulská parta, ta je pořád dost velká. Je tam Ivan Hlas, je tam Ondra Hejma, je tam Janek Ledecký a já tam počítám samozřejmě i takovou tou novější vlnu, jako je třeba skupina Tata Boys, tedy Milan Zeiss a Marek Huňat, řečený Mardoša. Oba pány a vlastně všechny z Hanspaulky zdravím. To je opravdu taková oblast, kde se rodila nádherná hudba. A taky pěkné knížky, protože tam odsud byl samozřejmě taky Petr Šabach, takže i Pelíšky mají své kořeny na pražské Hanspaulce. Za chvilku Hana Zagorová, Tereska Kerndlová a Jirka Schellingera, potom už přijde i Valecká. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
8: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
9: Frýdek Místek žije vínem je zpět. V sobotu 19. září v areálu Nová osmička. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16 vinařství, nový doprovodný program, cymbál, tanec a degustace. Festivalový balíček se vstupenkou najdeš na fmžijevínem.cz. 19. září zve pořadatel na vínko.
10: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
11: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Arctic Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Pohodové České rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: A když spolu spíš.

0: Jiří Schillinger, jsem prý blázen je. Občas mi to říká Iva Lecká, ty seš takovej blázen. Ivuško,
1: no
0: ahoj.
1: Čau. No seš blázen, ale zase na druhou stranu to je velká poklona.
0: Ano, svět je plný bláznů a opravdový chlap je zázrak.
1: Jak říká pan doktor Honzák, všichni jsme svým způsobem trošku něčím zasaženi.
0: Ano.
1: Jo, takže nemůžeš říct, že jsme všichni, jako že já jsem normální, no nejsi, že jo,
0: zase
1: nikdo.
0: Podle pana doktora Honzáka my dva nemůžeme jít nikdy do politiky, protože nejsme psychopati.
1: Ano.
0: Ivuško, ty budeš po škole, protože ty jsi tady nebyla v úterý, ty jsi točila pohádku,
1: ano.
0: Línou služku královny, a proto budeš po škole. My jsme tady i vy uspořádali, víte, takový rozstřel, protože řekli jsme, budeš po škole, budeš tady prostě vysílat i o víkendu, a ona se postavila na zadní a říkala, no to teda v žádném případě.
1: Ne.
0: To jako s tím nepočítejte.
1: Absolutně,
0: jo.
1: Já jdu na houby,
0: no,
1: jsem řekla.
0: My jsme říkali, tak co bychom jí udělali, tak může si vytáhnout cirku nebo uděláme kolo štěstí, a pak jsme vymysleli takovou věc. Dali jsme jí propisku a postavili na kraji tady stolu našeho vysílacího skleničku. Říkali jsme, když se trefíš do té skleničky, tak budeš vysílat o víkendu. A ona říkala, no to klidně udělám, protože to je vyloučený, že bych se trefila.
1: Přesně,
0: no a jak to dopadlo, Ivi?
1: No, dopadlo to tak, že jsem se trefila. No. Je to teda neuvěřitelný. Kdybych to chtěla, opravdu chtěla, tak se samozřejmě netrefím, že jo? To bych možná někomu kameramanovi bych vypíchla oko. Ale jo, jak já jsem si říkala, to absolutně nehrozí, že jo? Jdu na houby se sousedama, no tak nejdu, no. Tak přátelé, já tady budu od 9 ráno, ale pozor, až do 4, jo?
0: No. Takže skoro celá sobota s Ivou Leckou, to jsme vám chtěli oznámit. To je krásné,
1: to
0: že?
1: To je bomba,
0: tak,
1: teda.
0: A teď vám ještě řeknu dobrou zprávu. Celé dnešní odpoledne s Ivou začíná právě teď. Mějte se krásně, Ivuško. Ahoj.
1: Jak celé?
0: Celé.
2: 3 vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
2: U nás na Blaníku.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: KFC ti zase nabízí víc.
14: MacBooky Neo,
13: iPhone 17,
14: laserové projektory,
13: sluchátka Apple Beats
14: a stovky dalších cen.
13: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
14: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
13: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
17: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
19: Tak abyste ho nepromeškali.
18: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
19: Garanci kvality i výhodného financování.
18: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
20: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy na

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

startu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam,

0: Tak to byl Honza Kalousek. Jednou mi fotr povídá. Tak se to jmenuje ta písnička. Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku Lucie a šrouby do hlavy. Taky Iveta Bartošová a PS. A Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: Buenos días, já taky jdu, jo, jo. Tak já nejdu, já budu tady. Budu tady s vámi až do 16. hodiny. Těším se na to, za chvilku startuje odpolední vysílání. Za 5 minut 13. Radio
2: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
1: Blaník, počasí.
2: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo, od jihu postupně s deštěm. Odpoledne ale budou srážky od západu ustávat a také oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách okolo 7. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
2: V Ostravě v Orlovské ulici u křižovatky s Betonářskou havarovala dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený. Počítejte se zdržením. Na Novojčínsku v Bílovci ve Svobodově ulici bourala dvě osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování. S opatrností ale projedete. A na dálnici D48 na 630. kilometru směrem z Příbora na Frýdek Místek stojí porouchané osobní auto. Buďte velmi opatrní i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Lázně Luhačovice nesmí přijímat nové klienty. Dětské cyklusedačky nejsou úplně bezpečné. Studenti Filozofické fakulty protestují proti změnám. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hygienici zakázali lázeňskému léčebnému domu v Luhačovicích přijímat klienty. Důvodem je epidemie gastroenteritidy. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. Hygienická stanice chce tímto krokem zabránit dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností. Ukázala to evropská kontrolní akce, do které se zapojila i česká obchodní inspekce. A výsledky popisuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
6: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků, jich 17, to představuje více než 2/3, nesplnilo alespoň jeden z požadavků normy.
5: Nejčastěji byly zjištěné nedostatky zádržných systémů, mechanické pevnosti a trvanlivosti konstrukce. Studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyšli v protestním pochodu do ulic. Jde o reakci na chystané změny, které se mají od ledna dotknout desítek oborů. Vadí jim také nejasná a netransparentní komunikace vedení a rychlé tempo změn. Odpoledne se pak studenti sejdou s akademickým senátem. Změny fakulta vysvětluje nedostatkem financí. Německo opět po roce provedlo zkoušku varovného systému. V 11 dopoledne se tak rozezněly zemní sirény a na mobilní telefony přišly lidem zkušební zprávy. Na některých místech se rozezněly i kostelní zvony. K testování poplachu pro případ přírodních katastrof anebo vojenského napadení se země vrátila po 30 letech. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Iva Lecká.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
7: Ještě jednou krásný dobrý den, máme minutu po 13. Za chvilku se podíváme do ostravského planetária, tady mají velké plány na podzim. Víme podrobnosti, ale teď už šrouby do hlavy a Lucie a příjemný poslech.

0: A PS, tedy poslední slůvko. Posloucháte Rádio Blaník, já vám přeju krásné odpoledne. My se teď podíváme do Ostravy, jak jsem slíbila. V tamním planetáriu se totiž pořád něco děje a jaké tam mají plány na podzim, to nám teď poví sám pan ředitel Martin Vilášek.
1: Podzim bude ve znamení přednášek, pořadu z cyklu Hudba pod hvězdami, koncertu či představení. Například v sobotu 24. září se mohou dospělí přijít podívat na romantickou komedii Dobrý proti Severáku. A ve čtvrtek 1. října proběhne koncert skupiny Tahakuna s výraznými melodiemi, krásným hlasem a emotivními texty. Informace a vstupenky najdete na www.planetko.cz.
0: No prosím, tak zdravíme do ostravského planetária, samozřejmě ať se daří, ať máte spoustu návštěvníků a my se tady na Blaníku zase vracíme k písničkám. Teď Marek Ztracený... A za chviličku Aháči a Reddy Kirken.

0: Tohleto Reddy Kirchen na Blaníku. Přátelé, máte rádi Pata a Mata? Než dostali jména Pata Mat, tak se jim říkalo pan Ouholíček a pan Sedlec. Před 50 lety, 12. srpna 1976, se poprvé objevili ve filmu Kuťáci. Do té doby byli jen ilustrovaní v časopise. Mimochodem, dívají se na ně i v cizině, třeba v Polsku. Tam jim říkají sousedi, v Nizozemsku Burman, Burman, tedy soused a soused. Znají je dokonce i v Íránu. Všude jsou němí, jenom v Nizozemsku je nadabovali. Padesátiny oslaví rovnou novým filmem, který přijde do kin 8. října pod názvem Pat a Mat zpátky na venkově. Tak se můžete těšit. No a my na Blaníku jdeme zpátky k písničkám. Za chvilku MC Erika Barbara anebo Barabasiková.
1: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
4: Nákupní centrum Géčko.
5: Gary a Sherry vyrážejí na ostravské turné. Už 5. září na hasičských závodech s Globusem. 10. září na Dni svítky. 12. září na akci Zažít porubu jinak. A 19. září na sportovním dni v Géčku. Přijďte se pozdravit a vyfotit s maskoty Géčka. Na viděnou se těší Gary a Sherry.
4: Nákupní centrum Géčko.
6: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
9: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
10: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové České rádio.

0: Na Blaníku souměrná Bára Basiková. 13 hodin a 40 minut je přesný čas. Já vám přeju pohodové odpoledne a teď se podíváme na dopoledne na Blaníku. Poslouchali jste?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Vždycky úderem 9. dopolední se u nás na Blaníku rozezní tahle znělka a Petr Slíva vás bere do tajemného roku. Děláte si takový malý výlet do roku, který jste možná zažili, možná nezažili. No a pokud jste ho zažili, tak na něj máte nějaké vzpomínky a pamatujete si možná i některé písničky. My vám je hrajeme v tom tajemném roce a také pouštíme řadu ukázek. A vy si tipujete, co je to za rok. Samozřejmě řada z vás se trefí, někteří jsou vedle jak ta jedle. Dneska se vám to dařilo celkem dobře, tak uvidíme zítra. Já pro vás mám teďka nápovědu na ten zítřejší tajemný rok. To nás opustil Bard všech bardů.
3: Duší zálesák a taky autor písně, která se stala hymnou celé generace trampů.
4: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
5: To se nakolik je zcela normální, prostá písnička, která měla prostě kliku.
4: Nekonečně dlouhý monotónní
0: Tak co, víte, kdy to bylo? Co to bylo za rok? Žádný, doktor Google, hezky zapojte hlavu a zkuste si tipnout. Zítra mezi 9. a 10. hodinou tajemný rok u nás na Blaníku, tak doufám, že budete tvůrci příštího tajemného roku a budete s námi v dopoledním čase. No a za chvilku na Blaníku další písničky, třeba Michal Tučný, všichni jsou už

0: Centropolu.
1: Získáte ji zdarma na všech našich akcích, anebo si ji můžete jednoduše stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
0: Tak buďte ve střehu. Dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
0: S Blaníkem a Centropolem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším, Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: Čtvrteční večer si můžete na televizi Seznam užívat s příjemnou talk show, kterou vás provede Honza Dědek. Dnes si jako hosty pozval Pavlu Tomicovou, Jana Cinu, Emu Smetanu a Luďka Staňka. 7 pádů Honzy Dědka začíná ve 21.30 na televizi Seznam.

0: Byla Darina Rollinsová, dnes už Dara Rollins, i když vlastně Dara Rollins se nám vdala, tak sice je to pořád Dara Rollins, ale dnes už taky paní Nedvědová. Tak přátelé, za chvilku pokračujeme dál, další písničky jsou připravené, třeba Karel Gott.
1: Když muž se ženou snídá.
0: Dáme si i dobrý kafe, co vy na to?
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: S Lucí Bílou a potom duo Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh.
2: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z tvou.
0: Takhle hezky česky vám budeme hrát po 14. hodině a 14. to bude za 6 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, BG Styl a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
10: Jaký? Jdeme k vašim?
9: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
10: Takže ty jíš a já piju.
9: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
10: No a muzika?
9: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
10: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
13: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
14: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
13: Videa ze studia.
14: Fotky z našich akcí.
13: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
14: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
13: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
15: Rádio Blaník, počasí.
16: Rádio
17: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou zatažená, od jihu pak postupně s deštěm. Odpoledne ale budou srážky od západu ustávat a také oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 12 až 15 stupňů, na horách to bude okolo 7. O počasí je to všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
15: Rádio Blaník.
16: Nejvíc pohody
15: a nejvíc českých písniček.
16: Za každého počasí.
15: Blaník za volantem.
17: Na Karvinsku v Bohumíně v ulici Československé armády u křižovatky z okružní bourala dvě osobní auta. Dejte tam pozor. V Ostravě v Orlovské ulici u křižovatky s Betonářskou se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený, počítejte s menším zdržením. A na Novojčínsku v Bílovci ve Svobodově ulici havarovala také dvě osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování, s opatrností ale projedete. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
15: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Kvůli jedům na Šumavě má Schillerová nový úkol. Pražský Petřín už brzy znovu ožije. Závěšův kříž odhalil další tajemství. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Alena Schillerová má vládě navrhnout firmy na sanaci ekologické zátěže na Klatovsku. Tento úkol týkající se jedů nalezený v šumavské oblasti Dobrá voda ji zadal premiér Andrej Babiš. Postupu motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže řekl, že nemá rád monopolní dodavatele. Potvrdil, že ministr životního prostředí Igor Červený navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Skoro přesně po dvou letech se znovu rozjede Petřínská lanovka. Cestující po rekonstrukci sveze poprvé v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno a pak budou jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 10:45 večer. Jízdenka zdraží na 100 korun. Historické budovy v Česku získávají nové využití. Třeba v Kolíně se do opraveného Kmochova domu nastěhovaly dvě dětské skupiny s hudebním zaměřením a základní umělecká škola. Proč město čekalo na rekonstrukci další dobu, to vysvětluje starosta Michal Kašpar.
20: My jsme ten dům koupili v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
19: Dětské skupiny budou využívat přízemí a první patro. Učebny základní umělecké školy vznikly v podkroví. Závěšův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrýval podle vědců další relikvii. Kromě údajného úlomku z kříže v sobě ukrýval také takzvanou dotýkanou relikvii. Jde o část dřeva, která se před výměnou při opravě kdysi dotýkala hlavní relikvie. Závěšův kříž patří spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura k nejvýznamnějším památkám u nás. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje i Valecká.
7: I Valecká
18: na rádiu Blaník.
0: Hezké odpoledne, my se za chviličku vypravíme na zámek v Rychnově nad Kněžnou. Já jsem tam byla v létě, to je tak krásný zámek. A dneska jej navštíví náš krajánek Vlasta Souk. Už za chvilku se s ním spojíme živě přímo z místa. No a Vlastík je dneska v Královéhradeckém kraji, takže kromě zámku v Rychnově nad Kněžnou navštívíme i jiná místa. Taky nabídnu dobrou zprávu, povíme si o pocitových mapách v Rokycanech. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky, je tu Karel Gott.

0: Michael Jackson na Blaníku, za 4 minuty bude 14:45. Slíbila jsem, že se spojíme s naším krajánkem Vlastou Sukem a je to tady.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, krajánek dnes opět vyrazil do terénu, já už jsem slíbila, že se s ním spojíme, řekla jsem, kde by měl být, tak to zkontrolujeme. Vlastíku, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, já tě taky zdravím, samozřejmě i všechny blanické posluchače, a já jsem teď na zámku, který máš ráda. Je to zámek v Rychnově nad Kněžnou, mám tu paní Kastelánku Zdeňku Dokoupilovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Představte posluchačům stručně váš zámek.
4: Zámek v Rychnově nad Kněžnou je soukromý zámek. Je v držení rodu Kolovratu od roku 1640 do dnešních dob s 2 přetržkama. A zámek je veřejnosti přístupný od dubna do října. V říjnu máme jenom víkendy, jinak máme otevřeno denně mimo pondělí. Máme tady 2 prohlídkové trasy, klasickou historické sály, a druhá prohlídka je kostel Nejsvětější Trojice, kde je stopa Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Máme tady výtah, to není úplně běžný pro historické objekty, takže se k nám dostanou i návštěvníci na vozíčku nebo hůře se pohybující a můžou u nás strávit krásných 5-6 hodin, protože si prohlédnou 3. nadzemní podlaží, zámecké interiéry, dostanou se i do kostela.
3: Prozraďte, jaké rarity tady máte?
4: Ceremoniální meč moravského zemského hejtmana. Jsou jenom u nás 2. Tento je z roku 1667. Unikátní Španělovy varhany v kostele Nejsvětější Trojice. Unikátní nástroj z roku 1843. Ještě bych té raritě přidala, kromě teda meče, zvon. Ten zvon je z roku 1604. Odlil ho mistr Benešovský z Moravské Třebové. Je to největší soukromý zvon u nás. A 4. největší zvon z historických zvonů. Váží 5900 kilo a je to zvon svatého Krištofa, který je umístěn ve zvonici kousíček od kostela Nejsvětější Trojice. A takovou raritou je, že na konci prohlídky 2. zámeckého okruhu, což je kostel a zvonice, skončí prohlídka u zvonu a návštěvníci jej uslyší.
3: Přece jenom možná ještě nějaké akce máte?
4: A je tady krásná výstava Krajka v portrétu. Ta výstava je přístupná samostatně, ale když si návštěvníci u nás koupí vstupenku a podívají se po zámeckých interiérech, tak na základě té vstupenky se dostanou na tu výstavu zdarma. Výstava je otevřená do konce září, ale ještě nám tady v prosinci, ale to bude 12. proběhne tradiční akce adventní zámecké trhy.
3: Takže slyšeli jste, je co obdivovat. Paní Kastelánko, já vám děkuji za pozvánku, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou.
4: Naschledanou a budu se těšit na návštěvníky nejenom do konce letošní sezony, ale i tu příští.
0: My moc děkujeme za krásnou reportáž, no a Vlastík už se teď vydá směr Rokytnice v Orlických horách. Tady se zaměří na sýpku Muzeum Orlických hor a reportáž uslyšíte krátce po 17. hodině.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A teď už si dáme to kafe, dobrý kafe, a zaspívá nám Lucie Bílá. Příjemný poslech, máme 14:15.

0: čase být.
1: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
2: A taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
2: Proč se říká, co se říká.
1: Každý všední den po 10.
2: Na rádiu Blaník.

0: se to blíží, zpíval Daniel Hulka na Blaníku. Přátelé, zahradničení v Česku kvete. O pozemky v zahrádkářských osadách stojí čím dál víc mladých rodin s dětmi. Zatímco těch nových kolonií vzniká ovšem jenom málo. Třeba Karlovy Vary letos nabídly 83 zahrádek naráz. Bydliště přitom podle svazu nerozhoduje. Zapsat se dá i v osadě na druhém konci města. Volných pozemků pro zahrádkaření je v Česku ale málo a kdo chce pozemek v pronájmu, tak musí počítat s dlouhým čekáním, bohužel i několik let, možná nízkých desítek let. Zahradničení se věnuje v Česku polovina obyvatel Česka. V roce 2020 to bylo přitom jenom kolem 40%. Většina pěstitelů si ale vystačí se záhonem u domu, na chatě nebo u bytovky. Já se tomu nedivím, protože my se hezky vracíme k přírodě a hlavně zahrádka, to je nejlepší čistič hlavy. Za chvilku na Blaníku ABBA, Tereska Mašková, Marek Lambora a Václav Neckář.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Vykročte ke zdraví s Ligou proti rakovině. Chcete zlepšit svůj životní styl? Plánujete začít zdravě jíst a víc se hýbat nebo přestat kouřit? Dejte si předsevzetí související se zdravím a zaregistrujte ho od 9. září do 10. října na webu www.lpr.cz. Losovat se bude o zajímavé ceny.
7: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského červeného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.

0: Mademoiselle Giselle a Václav Neckář na Blaníku za 5 minut 3:15. A dobrá zpráva před námi.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a já přeji hezké odpoledne všem posluchačům. Dnes zamíříme do Rokycan. Ty chtějí zjistit, jak se jejich obyvatelům ve městě skutečně žije. A tentokrát se nebudou spoléhat jen na statistiky a odborné analýzy. Do plánování budoucnosti města totiž výrazněji zapojí samotné obyvatele. Pomohou jim v tom takzvané pocitové mapy. Ty přiblíží mluvčí města Andrea Moravcová.
3: Pocitové mapy zachycují město z perspektivy jeho obyvatel a doplňují odborné analýzy o jejich každodenní zkušenosti. Ukazují například, kudy se lidé ve městě nejčastěji pohybují, která místa považují za příjemná, kde naopak vnímají problémy a jak jednotlivé části města hodnotí z hlediska pocitu bezpečí.
2: Výsledky mohou být zajímavým vodítkem pro to, kam v Rokycanech směřovat další změny a investice a můžou se stát důležitou součástí strategických dokumentů města. Ty by měly například posilovat princip takzvaného města krátkých vzdáleností, tedy aby lidé měli důležité služby a místa pro život dobře dostupná a zároveň by se měly zaměřit na kvalitu ulic, veřejných prostranství a sousedské vztahy. Smyslem je tedy poměrně jednoduchá věc. Nechat obyvatele říct, co ve svém městě oceňují a co by chtěli změnit a potom jejich zkušenosti skutečně přetavit do budoucí reality Rokycan.
0: No ale přátelé, takhle by to mělo vypadat, že jo? No tak držíme Rokycanům pěsti. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu, těšíme se zítra.
2: Na den velkého juchu.
0: Ano, ahoj. Tak ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
14: Yes!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
17: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
18: usnula?
19: Asi jo.
18: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
19: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
18: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
20: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
21: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
23: Pohodové české rádio.

0: Olympici a je to tvá vina na Blaníku. 15. hodina je před námi, tak za chviličku nás čeká předpověď počasí. Podíváme se na silnice a taky vám řekneme, co se stalo nového za uplynulých 60 minut. A potom další písničky Dalibor Janda. Taky Lenka Filipová a její dcera Leny, Samotní nejsme nic.
1: Ty jsi součástí mou vzpomínky.
0: A přidáme i Krištofy a Srdce být.
2: Už srdce být, jen pro tebe nechám
0: slít. I po 15. hodině na Blaníku, hlavně hezky česky a na pohodu. Tak zůstaňte s námi, 15. tu bude za 6 minut.
1: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
3: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou zataženo, od jihu postupně s deštěm. Odpoledne ale budou srážky od západu ustávat a také oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách to bude okolo 7 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
3: Na Zlínsku za Lukovem směrem na Kašavu se srazilo osobní auto se srnkou. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Uherském Hradišti ve Všehrdově ulici srazilo osobní auto chodce. Dejte tam pozor. A na Přerovsku v Kojetíně v ulici Svatopluka Čecha na křižovatce s Kroměřížskou havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
5: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé suši. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Babiš kritizoval systém emisních povolenek. V olomoucké kauze padlo obvinění. Kvůli kyberpodvodům se rozjíždí nová kampaň.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Chystaný systém emisních povolenek ETS 2 negativně dopadne na evropské rafinérie. Podle premiéra Andreje Babiše by měl proto být odložen. Řekl to před odletem na jednání premiérů Vyšegrádské čtyřky. Se svými protějšky chce Babiš mluvit také o příštím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Opět také zkritizoval systém ETS 1. Žalobce obžaloval 8 lidí a firmu v kauze dopravních zakázek Olomouckého kraje. Případ autostráda projedná Olomoucký krajský soud. Věc žalobci uzavřeli skoro 3 roky po otevření této kauzy, která rozkrývala podle nich propracovaný systém ovlivňování zakázek na dopravní stavby mezi politiky, úředníky a podnikateli. Češi se musí mít neustále na pozoru před kybernetickými podvodníky. Pomoci jim by měla kampaň Nepindej. Podrobnosti o ní má reportér Radek Barkman.
8: Hezký den. Počet podvodů způsobených kybernetickou kriminalitou v České republice neustále roste. Zatímco loni policie řešila na celých 19 000 počet podvodných útoků zaznamenaných bankami za prvních 7 měsíců roku 2026 se zvýšil zhruba o třetinu. Takzvaní e-šmejdi tak způsobili škodu za necelé 2 miliardy korun. Vedle investičních podvodů, phishingu a falešných bankéřů si například podvodníci nově posílají pro hotovost i kurýry. Z Prahy Radek Barkman.
7: Jihlavská nemocnice zrekonstruovala po 23 letech sály jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo přes 22 milionů a jím cílem bylo zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Sály slouží hlavně pro gynekologické, ortopedické, urologické a chirurgické výkony, které nevyžadují hospitalizaci. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
2: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
9: Ano, pokračujeme dál, 15. hodina, to bude za pár vteřin a už je připraven Dalibor Janda, hned v zápětí Jerry Halliwell, Pavel Bobek, Lenka Filipová nebo Lionel Richie. Jsme Blaník, přeju pohodové odpoledne.

0: Veď mě dál cestu má, zpíval Pavel Bobek na Blaníku a my se teď na cestu vydáme s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes bych s dovolením pokračoval v příběhu, který jsem minule nazval Pytlácká pomsta. Takže se vracím do lesa u Nové Vsi na Lounsku, na místo, kde se říká U křížku, ale stojí tam vedle sebe kříže tři. První má údajně připomínat vraždu Hajného z roku 1722. V roce 1973 vedle starého dosluhujícího kříže vztyčil lesník Jaroslav Baláč z Nové Vsi další kříž z akátového dřeva. Ten původní ovšem nechal na místě, přestože vypadal, že už dlouho nevydrží a co nevidět spadne. Uběhlo ale 50 let a stojí pořád. Aby to bylo ještě zamotanější, mezi oběma kříži je nyní z brusu nový třetí kříž, který v roce 2024 věnovali Lesy České republiky. Takže místo jednoho jsou tu najednou tři kříže a nějakou dobu to tak nejspíš zůstane. Ty dva starší vypadají už docela schátrale, ale jsou uchyceny do nových kovových patek, takže asi jen tak nespadnou. S kaskami o lesnících, které pytláci popravili tím, že je posadili nebo pověsili hlavou do mraveniště, jak se to údajně stalo zde, se dějiny českých lesů přímo hemží. Má se za to, že příběhy o umučených hajných vymýšleli a rozšiřovali sami pytláci jako varovný vzkaz pro ty strážce lesů, kteří jim příliš horlivě šlapali na paty. A možná je to i případ od Nové Vsi. Pokud by kříž ve skutečnosti neměl s pytláky a hajnými nic společného, mohl by připomínat dělníky, kteří tu pracovali ve starém důlním díle, jehož pozůstatky s hromadami hlušiny jsou tu ještě vidět. Určitě tu kdysi byl důl nebo lom a u cesty pod ním mohl stát dřevěný kříž, u kterého se dělníci každé ráno modlili, aby se večer vrátili domů z nebezpečné práce, živí a zdraví. A možná v tomto lomu či dole přišel někdo o život a kříž pak postavili na jeho památku. Tajemství lokality U křížku v lese u Nové Vsi na Lounsku se zřejmě nepodaří úplně rozlousknout, ale procházka z Nové Vsi ke třem křížům stojí za to. Už protože tohle místo leží v cenném přírodním parku Džbán. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Srdce Beat a Krištof na Blanínku. Přátelé, včera barevným průvodem začal festival Jičín Město pohádky. Největší pohádkový festival v republice už jde do 36. ročníku a má podtitul Hájájá a potrvá do neděle. Podtitul přehlídky odkazuje k postavě pohádkového skřítka Hájáji, který se v roce 1961 stal symbolem rozhlasových pohádek. U jejího zrodu stál právě Václav Čtvrtek, autor knih Orumcaj Křemílkovi s Vochomůrkou nebo Makové panence. Od jehož úmrtí v listopadu uplyne 50 let. Tak vemte děti a vyražte do Jičína a zažijte pohádkové chvíle v rámci pohádkového putování. Bude to stát za to. No a u nás na Blaníku vás za chvilku pozvu na sérii interaktivních vzdělávacích besed Setkání s energií.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Radivět a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestil a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com
4: Maleda mnoho kaváren.

0: po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka? Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
3: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
4: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
5: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na Fisher.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

To byla Kateřina Marie Tichá a písnička Plamen. Běží nám druhý týden nového školního roku a ČES už startuje další sérii interaktivních vzdělávacích besed Setkání s energií. Do základní

0: základních a středních škol po celé zemi přiváží virtuální prohlídky jaderných elektráren Temelín a Dukovany, taky fyzikální pokusy, diskuze s odborníky na energetiku. Podrobnosti nám teď poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Během besedy se studenti dozví, jak fungují jednotlivé typy elektráren, jaká je budoucnost ukládání energie nebo jak vypadá autíčko na vodníkový pohon. Vedle toho lektoři sebou vozí speciální brýle s virtuální realitou a tak se studenti z pohodlí svých lavic mohou podívat přímo do elektrárny Temelín nebo Dukovany, a to do těch nejstřeženějších a nejzajímavějších míst obou elektráren.
0: No a já ještě dodám, že o tahle setkání je nebývale velký zájem a všechny termíny už jsou až do konce roku obsazené. Tolik tedy ke vzdělávání. Poslední informace ode mě právě teď, za chvilku už Jirka Frélich, který s vámi bude v následujících hodinách. No a my se uslyšíme zítra a zítra je den velkého juchu. Těším se na to. Doufám, že budete se mnou po 13. hodině. A zítra s vámi budu až do 6 do večera, no takže si to užijeme ve velkém. Tak se těším, zůstaňte s Blaníkem.
2: Nejen dobrý holub,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na rádiu Blaník.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Pohodové České rádio.

0: Freddie Mercury a písnička Kind of Magic. Freddie Mercury, který by o minulém víkendu oslavil svoje 80. Písnička, kterou nám poslala ještě Iva Lecká. A těšte se po 16. hodině třeba na skupinu Lucie, Lenku Dusilovou a Sen. Taky skupinu Divokej byl, Plakala. A taky na Karla Gotta, Nápoj lásky číslo 10. Tohle je Blaník a hraje vám hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
9: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou zatažená, od jihu postupně s deštěm. Odpoledne ale budou srážky od západu ustávat a také oblačnost bude ubývat. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 12 až 15 stupňů. Na horách to bude okolo 7 stupňů Celsia. Tolik počasí, pojďme na silnice.
8: Kdy bude to správné počasí na výlet?
10: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
8: Blaník za volantem.
9: A na Uherskohradišťku v Kunovicích ulici Solná cesta u křižovatky s třídou maršála Malinovského bourala dvě osobní auta. Na místě policie, projíždí se tam jedním pruhem. Na trase z Bruntálu na Šternberg před Lipinou se ztratila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. A v Uherském Hradišti ve Všehrdově ulici srazilo osobní auto chodce. Počítejte tam také s omezením a projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Inflace v srpnu v porovnání s loňskem zrychlila. V centru Brna budují nové podzemní chodby. Snižování hladiny na slapech ohrožuje mlže. Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace v srpnu zrychlila na 1,9%. Oproti červencovým číslům je to o 0,2 víc. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Zdražily hlavně pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo o 0,2. Nový kolektor v Brně vzniká rychlostí 80 cm za den. Práce nyní probíhají pod Českou ulicí v centru města. Po roce přípravných prací, kdy dělníci chystali šachty, zajišťovali budovy v ulici treskovou injektáží a stavěli provizorní vodovod. Ražba kolektoru, který bude mít 21 odboček, potrvá zhruba rok. Ochránci přírody chystají záchranu uvízlých škablí na březích Slapské přehrady. V koordinaci se státním podnikem Povodí Vltavy teď hledají skupiny dobrovolníků, spolky, školní třídy i jednotlivce, kteří pomůžou vrátit ohrožené živočichy do vody. Za tímto účelem spustili i speciální web. Slapy jsou jedním z nejvýznamnějších biotopů populací mlžů na Vltavě. Klatovy pokračují v péči o své mosty a lávky. Město je pravidelně kontroluje a podle jejich stavu plánuje opravy i větší rekonstrukce. Letos už třeba dokončilo obnovu mostu ve Vícenicích a další práce chystá. O jaké jde, to už dodává mluvčí tamního městského úřadu Radmila Nagovská.
12: Ve druhé polovině září bude zahájena odborná údržba mostu v Dukelské ulici. Již v rámci rekonstrukce nádražní ulice byl opraven povrch mostu a provedeno zalití mostních spár. Navazující údržba bude zaměřena na další prodloužení životnosti mostního objektu.
11: Práce jsou připraveny tak, aby proběhly bez omezení provozu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Jirka Frélich.
0: Ano a přesně 16. hodina.
6: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
0: Tak krásné odpoledne, tady je Lucie Lenka Dusilová, písnička Sen. Včera to nebyl sen, skutečně s námi byl Sagvan Tofy a více o tom za chvíli. Tak teď z Blaníku zase hezky česky.

0: Divoký byl a písnička Blakala teď na Blaníku. Doufám, že nepláčete, že máte krásné odpoledne. No a co se týká Sagvana Toffyho, který včera dorazil do studia Rádia Blaníka, já jsem ho tady potkal plný úsměvů, takový elegán, no, nedá se nic dělat. Tak Sagvan Toffy mimo jiné mluvil i o muzikálu Děti ráje a chystaném halovém turné.
1: Já vás chci všechny, milí posluchači Blaníku, pozvat na naše tour. Bude to velká oslava, budeme brzy slavit 20 let, ty oslavy začínají a jedeme za váma do sportovních hal a těším se na vás, na všechny, od malých, středních až po starší generaci. Doufám, že si to užijem. Zapláčem si, zasmějem se a budeme jít, jak říká můj kolega Nový. Doufám, že to bude super. Těším se na vás.
0: No a celé včerejší povídání nejenom uslyšíte, ale taky uvidíte buď na webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už vám posíláme Robbieho Williamse a za chvíli Karla Gotta.

0: Karel Gott a písnička Nápoj lásky číslo 10. Sáhli jsme si až pro hit do 70. let, kde hudbu složil Karel Svoboda a text napsal František Ringo Čech. No a písnička vznikla pro známý televizní pořad Zpívá Karel Gott. Takový velmi populární hudební pořad. No a písnička potom vyšla na desce a ta deska, no ta se prodávala o 106. No a před námi je taky slovenská skupina Elán. Jejich, dá se říci, stále ještě novinka. Písnička, která vyšla v roce 2024 a stala se slovenskou písničkou toho roku. Písnička Znova sama dotkni. A co se týká zítra je pátek, to je první dobrá zpráva. No a další dobré zprávy pro vás už od rána bude mít Petr a Adela.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Už je čtvrtek a vy jste nám začali posílat své dobré zprávy, jako například...
3: Tak konečně jsem byl na rybářské dovolené, bylo to super, největší kapr 92 cm a 12 kg, to nám napsal Péťa ze Šumperka.
2: No takže asi poloviční a má asi 6 kg, že? Na další dobré zprávy čekáme i nadále, protože zítra budeme odměňovat, bude tady totiž...
3: Šťastná hodinka.
2: Mezi 8 a 9, ale my se na vás těšíme už v 6 na značkách. Petr Slíva
3: a Adela Malac.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
6: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Begestyl a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzlí Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
9: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
8: Nejlépe všechno.
9: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
10: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
11: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
12: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
13: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
14: Ještě tady, Broučku, vidíš?
15: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
16: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90 nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
17: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
0: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Police a písnička Every Breath You Take právě teď na Blaníku. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne, večer to vypukne. Do Ligy mistrů vstoupí na úvod domácí tým Racing Lens a přivítá fotbalovou Slavii. A jak to vidí trenér sešívaných Jindřich Trpišovský, to můžete zjistit spolu s námi.
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale jak to opakuju před každým zápasem a po každém zápase, je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti, potřebujete velmi dobrý výkon těch hráčů, kteří přijdou na hřiště. To zase pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
0: Zápas začíná v 9 hodin večer, my budeme držet palce a víte, jak to je. Když nemůžeš, tak přidej.
2: Když nemůžeš, tak přidej.
0: Jak zpívá Miraj a za chvíli se o tom přesvědčíme, protože na Blaníku si zahrajeme tuto písničku, protože Blaník hraje hezky česky.
3: Tři vteřiny ke štěstí.
4: Tři vteřiny k zážitku.
3: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
4: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
3: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
4: Už zítra odpoledne od 13 do 16
3: u nás na Blaníku.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo

0: Vepřová pečeně bez kosti, 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Činasky a písnička Láska a data. Ano, nějaká data tady pro vás máme. Třeba o tom, co pro vás budeme mít po 16. hodině, ale hlavně po té 17., která se blíží. Ano, po 17. třeba Vaby Daněk a píseň Co mě učil listopad. Taky skupina Olympic, Nech to být.
1: Nech to být, to se stává.
0: A Lucie Bílá, Obyčejná holka.
2: Jsem jenom obyčejná holka.
0: A to je to neobyčejné Rádio Blaník, které vám hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
6: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
10: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
11: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
13: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou zataženo, od jihu postupně s deštěm. Odpoledne ale budou srážky od západu ustávat a také oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 12 až 15 stupňů. Na horách to bude okolo 7 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
14: Jsme Blaník.
15: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
13: Na trase z hranic na Valašské Meziříčí za Hustopečemi nad Bečvou havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na Uhersko-Hradišťku v Kunovicích ulici Solná cesta u křižovatky s třídou Maršála Malinovského bourala dvě osobní auta. Na místě policie projíždí se tam jedním pruhem. A na trase z Bruntálu na Šternberg před Lipinou bourala dvě osobní auta. Počítejte tam také s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
16: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé suši. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food.
17: Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
18: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Ve Zlíně se zřítila zbylá část vyhořelé budovy. Česko obchodování s Izraelem nezmění. Při sběru hub můžou padat i pokuty.
21: Rádio Blaník.
20: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Demolice zbylé části vyhořelé budovy ve Zlíně je hotová. Během odpoledne, kdy se mohutné kleště bagru zakously do konstrukce, se najednou celá zřítila. Na místě teď zůstává obrovská hromada trosek, odhadem jde o 140 tisíc tun materiálu. Ty musí zmizet do poloviny prosince. Nebude to ale zřejmě jednoduché, protože může jít o nebezpečný materiál. Česko bude i přes situaci na západním břehu dál obchodovat s Izraelem. Na pražské konferenci to dnes řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Británie, Francie, Polsko a dalších 9 zemí totiž tento týden uvedlo, že omezí dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném palestinském území. 3/5 dětí zažívají při debatách s rodiči o používání mobilu napětí, často ale o tomto tématu s nimi ani nemluví. Víc než polovina dětí by přitom nekritický zájem o to, co na telefonu opravdu dělají, uvítala. Výsledky průzkumu dnes představili zástupci výzkumné agentury NMS a nadace Outu. Houbařská sezóna v Česku odstartovala. Houby rostou ale zatím jen v některých lokalitách, kde napršelo nejvíc. Při cestě do lesa je ale dobré nezapomínat na několik pravidel, za co může hrozit pokuta, vysvětluje mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
14: Na co si houbaři ovšem musí dát trochu pozor, je způsob, jakým se do lesa dostanou, protože na území Národního parku, zejména také na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce nebo Lužické hory, nemohou parkovat kdekoliv v lese.
20: V případě nevhodného parkování můžou totiž řidiči dostat pokutu od lesní stráže. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: A já přeji krásné odpoledne, za chvíli se přidá i Krajánek.
21: Jirka Frélich.
22: Na Rádiu Blaník.
0: Krajánek, který vyrazil směr Královéhradecký kraj a dokonce se zastavil v krásném muzeu v Rokytnici v Orlických horách. Za pár minut se přihlásí o slovo.
22: Rádio Blaník.
0: A teď se o slovo hlásí skupina Olympic a tady je písnička Nech to být a za chvíli Karel Zich.
23: Někdy.

0: Karel Zich a písnička Není všechno paráda. Já si myslím, že tam, kam zavítá náš blanický krajánek, tam je to vždycky paráda.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A já vítám Vlastu Suka v našem vysílání. Vlasto, ahoj.
2: Dobré odpoledne, hlásím se z další cesty z krajankovského ubytování z východních Čech.
0: Kam přesně si vyrazil?
2: Tentokrát jsem v Rokytnici v Orlických horách a navštívil jsem sýpku Muzeum Orlických hor, která spadá vlastně pod Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. A ředitel, pan Tomáš Zelenka, je tady se mnou. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítám vás u nás.
2: Děkujeme za přivítání. Když se řekne sýpka Muzeum Orlických hor, co si posluchači představí, co tady máte?
3: Tak já si myslím, že kdo u nás někdy byl, tak si asi představí řemesla a přírodu. Určitě se většině návštěvníků vybaví například velká biotopová vitrína, kterou tady máme. To je tamhle ten velký strom, který je za vámi a prorůstá nám všemi třemi patry budovy. V téhle té vitríně můžete vidět zhruba 55 druhů ptáků, které u nás uvidíte tak, jak je v přírodě nezahlédnete, protože je vidíte zblízka.
2: Co dalšího tady máte?
3: To záleží, co vás zajímá. Jestli vás zajímá spíš příroda nebo historie. Teď jsme mluvili chviličku o přírodě, tak pojďme k té historii. V našem muzeu máme prezentováno to, jakým způsobem člověk žil, jak využíval zdroje v krajině, ale zároveň jak ho ta příroda také zpětně ovlivňovala. Takže můžete tady vidět typická řemesla Orlických hor. Setkáte se tady se sklářstvím, setkáte se tady s výrobou železa. Můžete tady vidět například takové starobylé řemeslo popelářství.
2: No, opravdu velké lákadlo, ostatně jsme to opět všechno zdokumentovali, tak už brzy uvidíte fotka videa taky na www.radioblaník.cz. Pane Zelenko, je tady něco pro děti třeba?
3: Určitě na děti se snažíme být připravení, kromě toho, že tady máme několik takových hříček, jako je například interaktivní podlaha, kde děti mohou brouzdat virtuálním potokem a plašit pstruhy, tak máme například program Řemesla zaniklá oživovaná živá, kdy si děti mohou vyzkoušet právě několik řemesel, případně uměleckých činností spojených s Orlickými horami. Takže si u nás mohou vyzkoušet například malování na sklo, respektive podmalbu na sklo, mohou si zkusit vyrobit perličkovou vánoční ozdobu nebo třeba slepit lubovou krabičku.
2: Takže lákadlo pro rodiny s dětmi. Jak máte otevřeno?
3: Otevřeno máme celoročně od úterý do neděle s tím, že v hlavní sezóně, to je pro nás od května do konce září, tak včetně pondělka. Vždycky od 9 do 17 hodin.
2: No tak jo, já myslím, že dětičky to tady taky bude bavit. Pane Zelenko, děkujeme za pozvánku, ať se daří a nashledanou.
3: Já taky děkuju a zase přijeďte.
2: Určitě. Tak jo, tak jste to slyšeli, opět pro vás máme spoustu tipů dneska. To tedy byla sýpka Muzeum Orlických hor, taky zámek v Rychnově nad Kněžnou a jak už jsem říkal, fotky videa už brzy na stránkách radioblaník.cz. Já se s vámi loučím a přeju krásný zbytek dne. Ahoj.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: Budeme se tedy těšit moc na fotky na webu radioblaník.cz. Teď už Lucka Bílá a písnička Obyčejná holka.

0: Slovenská skupina No Name a krásny hlas Igora Tymka. Krásne to spívalo v Pardubicích tuto sobotu na letním koncerte Rádia Blaník. To byla velká oslava léta, krásný letní koncert. Tak snad ste si to užili, ešte nás čekají dva letní koncerty, a to za týden v pátek v Čáslavi a za další týden, to už bude 25. září v Prachaticích, kde bude taky třeba Petr Kolář. Letní koncerty Rádia Blaník jsou zadarmo a ta atmosféra, no to se nedá popsat. Petr Kolář za chvíli taky v našem vysílání, písnička Vyznání.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 14. do 23. září na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na Fisher.cz.
2: Nákupní centrum Géčko.
0: Gary a Sherry vyrážejí na ostravské turné. Už 5. září na hasičských závodech s Globusem. 10. září na Dni svítky. 12. září na akci Zažít porubu jinak. A 19. září na sportovním dni v Géčku. Přijďte se pozdravit a vyfotit s maskoty Géčka. Na viděnou se těší Gary a Sherry.
2: Nákupní centrum Géčko.
3: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
4: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
5: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: Petr Kolář a písnička Vyznání teď na Blaníku a naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A bude to o ježdění v autě.
3: Když o někom řekneme, že jezdí jako Chiron, většinou tím myslíme člověka, který sedne za volant a rázem si připadá, že dopravní předpisy jsou spíš takové doporučení. Jede rychle, divoce, možná až nebezpečně, jenže tady jsme jednomu slavnému závodníkovi tak trochu ukřivdili. Ten Chiron totiž skutečně existoval. Jmenoval se Louis Chiron. Narodil se roku 1899 v Monaku a patřil k nejlepším automobilovým závodníkům své doby. A ano, jezdil zatraceně rychle, ale podle vzpomínek pamětníků rozhodně ne bez hlavě. Naopak, byl známý elegantním, promyšleným stylem a na trati dokázal soupeře spíš přechytračit, než hazardně předjet. K autům se přitom dostal poměrně zajímavě. Už jako mladý se stal řidičem ruské kněžny žijící v Monte Carlu a řídit ho učil její osobní šofér. Po první světové válce si pak v Nice založil obchod s ojetými auty a v roce 1923 vyhrál svůj první závod do vrchu. Pak už se rozjela skutečná kariéra. Vyhrál Grand Prix a velmi úspěšný byl i na Masarykově okruhu v Brně, kde zvítězil 3x za sebou. A mimochodem, Chiron byl také pořádně pověrčivý. Bez červeného šátku kolem krku údajně do závodního auta vůbec nenasedal.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: To byla naše Samira, před námi třeba Michal David a písnička Právě začínáme. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.
1: Sluníčkové září.
2: To je hromada peněz

0: za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Třeba i rovných 100 000.
0: Od Blaníku a Centropolu.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
0: Sluníčkové září.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do Auto ESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od ESA prodá auto u ESA.
16: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
17: Musíme běžet!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
18: Připrav se.
16: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
19: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Pohodové České rádio.

0: Michal David s písničkou právě začínáme, no tak musím říci, že nezačínáme, každopádně rádi pokračujeme dál. I po 18. hodině, kdy se na vás těšíme s písničkou Hany Zagorové.
1: Za každou chvíli s tebou platím, víc než se tím může stát.
0: No mimochodem třeba začíná Slavia, že jo, v 9 večer. Doma přivítá poprvé tým v letošním ročníku Ligy mistrů, ale to jsem odbočil, těšte se i na Karla Gota.
2: Na plno žij.
0: A skupinu Kryštof.
3: Budem se rvát.
0: Písničku Zůstaň tu se mnou. Tak zůstaňte s námi, jsme Rádio Blaník a hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
7: Vykročte ke zdraví s Ligou proti rakovině. Chcete zlepšit svůj životní styl? Plánujete začít zdravě jíst a víc se hýbat nebo přestat kouřit? Dejte si předsevzetí související se zdravím a zaregistrujte ho od 9. září do 10. října na webu www.lpr.cz. Losovat se bude o zajímavé ceny.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
10: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
11: Jaký? Jdeme k vašim?
10: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
11: Takže ty jíš a já piju.
10: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
11: No a muzika?
10: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
11: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou?
5: www.poes.cz. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
12: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo, od jihu postupně s deštěm. Odpoledne ale budou srážky od západu ustávat a také oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 12 až 15 stupňů, na horách to bude okolo 7. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
5: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
12: Na cestě z Opavy do Hlučína na příjezdu do Krabařů bourala dvě osobní auta. Projíždí se tam jedním pruhem, buďte opatrní. Na trase z Hranic na Valašské Meziříčí za Hustopečemi nad Bečvou bouralo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu. A na Uhersko-Hradišťku v Kunovicích ulici Solná cesta u křižovatky s třídou maršála Malinovského havarovala dvě osobní auta. Na místě policie, projíždí se tam jedním pruhem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
14: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
5: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Jednodenní dálniční známky čeká změna. Růst inflace potlačují potraviny. Fotbalová Slavia rozehraje Ligu mistrů doma v Edenu.
4: Rádio Blaník.
15: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna zřejmě změní jednodenní dálniční známky na 24-hodinové. Od příštího roku by tak platila 24 hodin od zakoupení, nikoliv jen do půlnoci daného dne, jako je tomu u současné jednodenní známky. Poslanci dnes novelu zákona o pozemních komunikacích projednali a odeslali do třetího čtení. Inflaci v Česku zatím stlačují ceny potravin. Jejich působení se ale podle analytiků brzy vyčerpá. Jako problematické vnímají zdražování pohonných hmot, které v srpnu přispělo ke zrychlení meziroční inflace na 1,9% z červencových 1,7% bodu. Problém vidí i ve vysokých cenách služeb spojených s bydlením. Umělá inteligence se stává běžnou součástí života dětí. Některé využívají i v případě, že potřebují psychickou podporu, namísto toho, aby se obrátili na člověka. Ukázal to průzkum mezi pražskými školáky. Proč někteří AI upřednostňují, to už vysvětluje mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Pro děti je AI atraktivní mimo jiné proto, že je okamžitě dostupná, nehodnotí je a mohou se jí svěřit prakticky kdykoliv. Znepokojivé je především to, že děti, které v psychické tísni vyhledávají nejprve AI, vykazují zároveň výrazně horší výsledky v oblasti duševního zdraví.
15: Děti proto potřebují vedle technologií především skutečný lidský kontakt a také podporu. Fotbalisté pražské Slávie vstoupí už za 3 hodiny do hlavní fáze Ligy mistrů. O 9 večer budou hrát doma v Edenu proti francouzskému RC Lens a v úvodním z 8 kol se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže. To trvá už 19 utkání. Bookmakeri očekávají v Edenu vyrovnaný zápas. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frálich.
0: Je to tak a 18. hodina přesně. Právě teď.
5: Jirka Frélich
8: na Rádiu Blaník.
0: Tak pojďme si rád zase hezky česky na úvod té 18. Hana Zagorová a za chvíli taky Anna K.

0: Tanaka, písnička Nebe. Na Blaníku si každý čtvrtek v tento čas povídáme o největších a nejdůležitějších dálničních stavbách v Česku. Nejnovější informace nám přinášejí tiskový mluvčí Honza Riedl a Petra Drkulová, podcast Jak se staví dálnice.
1: Jak se staví dálnice?
2: Dobrý den, Petro, do toho vašeho krásného pardubického kraje.
3: Vy potřebujete půjčit peníze?
2: Co?
3: Že začínáte tak hezky, to u vás není.
2: Petro, když mluvíme o regionu, kde se nám i krajským asfaltům tolik daří.
3: No, ale to je pravda. Jezdí už přece dálnice až za Vysoké Mýto. A na Vánoce...
2: Už máte napečeno?
3: No skoro. Už mám skoro napečeno dalších 8 kilometrů až před Litomyšl.
2: Hele, my to fakt otevřeme na Vánoce? Až před Litomyšl?
3: No, vypadá to tak.
2: Takže to pak...
3: Pojede od Prahy, od Poděbra...
2: Od Pardubic, od Hradce...
3: Po dálnici až před Mýto.
2: A příští léto?
3: S obchvatem Litomyšle až do Svita. I s Homolí.
2: I s tunelem Homole. Před Mýtem.
3: To ale přece všichni vědí.
2: No, takhle to zní, Petro, jako sladěj linký asfalt, ale bacha, ať to není navrch dálnice. Huj, na okreskách fuj.
3: Myslíte dálniční přivaděče?
2: Na dálnici je taky třeba se pohodlně dopravit, aby měla smysl, no ne? Hele, třeba taková Přelouč, jo? Hele, na D11 to mají nejblíž přes Rohovládovu Bělou a to byla cesta za trest.
3: Tak to je otázka pro hejtmana. Schválně, buď se chytí za nos, nebo už s tím něco dělá.
2: Ne, předbíhejte. Hele, volám.
4: Metolický, dobrý den.
3: Pane hejtmane, nemůžete trochu vyžehlit asfalt od Přelouče na dálnici? Tohle je krajská silnice.
4: Tahle rekonstrukce od Přelouče na Bělou už běží. Dokonce jsme tam koordinovali opravu 5,5-kilometrové silnice, včetně křižovatek a propustku, a zároveň se v Bělé pracuje na kanalizaci. Je to celé za 94 milionů korun a pozor, vyjednali jsme na to 85% evropskou dotaci, takže příspěvek zde je i evropských fondů, není to jenom na kraji.
2: A v říjnu to má být hotový, no díky. No tak to jsme jako takový asfaltový sousedi spokojený, ne?
3: No tak, aby to v kraji fungovalo, tak jsme spíš asfaltoví bratři.
2: Aha, takže vy jste moje asfaltová...
3: Kolegyně, mluvčí, nic neskoušejte. Petra Drkulová.
2: No tak nic, no. Jan Riedl, ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnice?
5: Na Rádiu Blaník.
0: Tak zase ve čtvrtek, za týden nebo na webu radioblaník.cz. A teď už budeme dál hrát hezky česky. Tady je skupina Krištof a písnička Zůstaň tu se mnou. Zůstaňte s námi, my jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. A tady je důkaz, skupina Krištof.

0: Šarka, David Špirka, písnička Nejsi sám, taky nejste sami, máte Blaník, navíc zítra se blanický krajánek vypraví do terénu a bude rozdávat peníze za ty naše blanické samolepky. Pokud víte, o co jde, tak držím palce a pokud nevíte, tak já vám to prozradím za chvíli. Zahrajeme si i Kabáty. Tak zastav ten kočár, dej nabídku. Je to písnička Oni. Tak za pár minut na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktik Papír.cz.

0: John Lennon a písnička Imagine, čili představte si. No představte si, že pro vás máme 5 000 korun, nebo 7 000 korun, nebo dokonce 100 000 korun.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: No, ono je to tak. Stačilo si na našich letních koncertech vzít samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ano, Centropolu, abych to řekl správně. No a pro někoho tedy 5 000 korun, kdo je s Centropolem, pro toho 7 000 korun. No a jeden, ten bude tak šťastný, že získá 100 000 korun. Náš blanický krajánek jezdí na místa, která jste nám označili třeba přes web radioblanik.cz

0: kde jste nám napsali a stále ještě psát můžete, kam jste vylepili tu blanickou samolepku. Získali jste ji na letním koncertě Rádia Blaník, získali jste ji třeba někde na webu radioblaník.cz, je tam krásně vystavená, můžete si ji vytisknout, nalepit a napsat nám o tom. Třeba tento víkend, který proběhl už, tak ten třeba byl šťastný pro Josefa, nedaleko Hořic. Kam zavítal blanický krajánek?
1: My jsme si to zkontrolovali a máte od nás 5 000 korun.
2: Děkuju, super.
1: Tak já vám gratuluju, už jste přemýšlel, jak s nimi naložíte?
2: Tak určitě nějaký wellness víkend nebo tak něco.
0: No a potom odpovídáte na otázku, kolik těch samolepek celkem rozdáme od Konopiště až do konce září. Kdo bude nejblíž, dostane 100 000 korun. No a takový Pepa od Hořic, ten věděl, co by s tím dělal.
2: No, tak to už by bylo něco lepšího, asi dovolená.
0: Asi dovolená. No tak zítra razí do terénu náš blanický krajánek. Už jste nám dali vědět, kde máte tu blanickou samolepku.
3: Sluníčkové září.
4: S Blaníkem a Centropolem.
0: Martin Ledinský za chvíli a písničky na přání. Já vám ale přeji krásný čtvrtek, hezký pátek a nádherný víkend. Před námi třeba Daniel Hulka, písnička Ráj a taky Karel Gott.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: to byl na Blaníku Standa Hložek a Petr Kotwald. Dobrý večer, Blaníci. Za 5 minut je tady 19. hodina a teď už vás zdraví a pěkný čtvrtek přeje Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše přání. Mezi 7. a 8. Valdemar Matuška.
1: Žízeň je veliká, život mi utíká.
0: Vybrali jste taky narozeninovou od Jarka Šimka.
2: Posílám přání v tónech sní.
0: Nebo třeba taky Jakuba Smolíka. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou ke 14 až 8 stupňům, od jihu postupně čekejte většinou zataženo a kránu, na jihu a jihovýchodě místy sprchne. Zítra ráno a dopoledne bude obloha většinou zatažená a v jihovýchodní polovině území se vám budou hodit i deštníky, během odpoledne ale bude oblačnost i srážky od západu budou ustávat, nejvyšší teploty se dostanou na 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě jen na 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Plastik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
2: Jaký? Jdeme k vašim?
1: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
2: Takže ty jíš a já piju.
1: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
2: No a muzika?
1: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
2: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezd fest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
6: Nemáme ani moře, ani velehory.
7: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
8: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky u nás na Blaní.
9: Martin Ledinský
10: na rádiu Blaník.
11: Za minutu bude 7, přejeme krásný večer a každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes 10. září má svátek Irma, tak všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání a ještě předtím tu pro vás máme obyčejnou ženu od Petra Spáleného. Ať se vám večerní Blaník hezky poslouchá.
12: Písničky na přání.
13: Na rádiu Blaník.

si v Porsche. Lítale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu.

0: obyčejnou ženu.
1: Na Blaníku vám zpíval Petr Spálený a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Máme jen sebe od bratrů Nedvědů. Tuhle písničku vybrala Tereza Stachová, která píše: Snoubenci můj, miluji tě, jsem ráda, že tě mám, nevzdám se tě, jsem s tebou šťastná, těším se na tebe, už se nemůžu dočkat, až bude 20. až pojedeš za mnou, už se těším na tebe moc, jsi úžasný chlap, děkuji ti, že tu jsi se mnou a i když mě zlobíš, tak tě miluji, jsi úžasný, tvoje Tereza.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

0: nejen sebe.
1: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Harry Styles Sign of the Times. Napsala Natálie z Golčova Jeníkova. Prosíme o zahrání písničky pro Dannyho k zítřejšímu svátku. Přejeme ti, Danny, všechno jen to nejkrásnější, ať tě nikdy neopouští síla a odhodlání posouvat své hranice a jít za vším, po čem toužíš. A to jak ve fitku, tak v životě. A já ti moc děkuju za to, jak úžasný a trpělivý kluk jsi a jak krásný a spokojený život teď po tvém boku žiju. Přeje ti tvoje milovaná Natálka a psí syn Dulínek a také Martina, Roman a Míša s Tobíkem.

0: Harry Styles na Blaníku, teď už slavíci z Madridu od Valdemara Matušky. Písničku vybrala Petra z Kovářova. Milí Blaníku, prosíme o zahrání písničky pro manžele Marii a Františka Slavkovi, kteří v tento čas oslaví již 50 let od doby, co si řekli své krásné ano. Do dalších společných let hodně lásky, radosti a zdraví přejí děti Vlaďka, Petra a Jan s partnery a také vnoučátka Jeník a Julinka.
1: Písniš.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: A teď nám opravdu dospíval Valdemar Matuška na Blaníku a teď už je před námi narozeninová od Jarka Šimka. Písničku si přeje Karolína z Chrastavy, která píše: prosím o zahrání téhle písničky pro moji sestru Gabču k dnešním narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchu ve škole. Karolína, Sandra, Michael, Regina, Martin, Petra, Irena, Renata, Sebastian, Mia, Ludva, Kamil, Patrik a Damian. A my z Blaníku se připojujeme a zdravíme a přejeme vše nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky

Jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Na Blaníku Jarek Šimek a narozeninová písnička, která letěla taky do Liberce, odkud napsal Ladislav. Všechno nejlepší naší mamince, hodně zdravíčka, štěstíčka k tvým 79. narozeninám. Máme tě moc rádi, synové Láďa, Zdenek na vozíku a dcera Milena. Ať si s námi co nejdéle. Potřebujeme tě, jsi naše láska a máme tě moc rádi. Teď už pojďme za další písničkou. Před námi je Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš, a vybrala ji Lenka z Písku, která píše Marii Kolářové z Vlastce k 70. narozeninám. Babi, přejeme ti zdravíčko, štěstíčko, spoustu radosti a pohody. A napsala taky Monika, babičce Alence z Mariánských Lázní přeje dcera Monika s Elenkou a Karlem jen to nejlepší k narozeninám, hlavně to zdravíčko a spokojenost do dalších let. Máme tě rádi, užij si svůj den.

0: Na rádiu Blaník Věra Špinarová, za 6 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. A na vaše přání taky Disturbed a za chvilinku Jakub Smolík. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi je Jakub Smolík s písničkou Můj kůň a hřích. Napsala Zdenka Stlučné. Milé rádio, zahrajte prosím pro naší vzácnou kamarádku Janičku Mazákovou z Hořovic k dnešním narozeninám. Je to skvělý člověk s velkým srdíčkem. Milá Janičko, přejeme ti vše dobré, ať jsi šťastná a splní se ti všechna přání. Zdenka a Míša. A Zdenka Stlučné, ještě jednou, milé rádio, zahrajte prosím pro naší kamarádku Míšu Urykovou Jen tak pro radost. Je velkou faninkou Jakuba Smolíka a každá jeho píseň potěší. Mišulko, užij si písničku a hezky si zatancuj, kamarádi z hudebky.

0: Jakub Smolík na Blaníku, teď už Disturbed napsala Iva z Prahy. Přání pro Ondru Hoška, který 5. září oslavil 9. narozeniny. Ondrášku, přejeme ti vše nejlepší, k narozeninám hodně štěstí, zdraví. Ať se ti vše splní, co si přeješ. To ti z celého srdce přeje mamka, táta, sestřička Natálka, bráška Pepa, pes Adolf a babičky Eva a Daniela a dědové Jirka a Petr. PS, máme tě moc rádi.
1: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď už skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem napsala paní Jana z Vamberka. Milé mamince, posílám k narozeninám písničku, která se jí líbí. Hodně zdraví a štěstí.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Za 3 minuty bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny ještě Karel Gott. A taky Bára Baziková, Dalibor Janda a za malou chvíli Verona. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Verona na mě nečekej, další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně si o ní napsal Matyáš. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku mému tatínkovi, který při diamantovém malování vždy poslouchá vaše rádio. Tak hrajeme a přejeme krásný čtvrteční večer. Na mě.

0: Verona na Blaníku, teď už Dalibor Janda a Padá hvězda, písničku vybrala Pavlína z Bedihoště. Dobrý večer, chtěla bych písničku zahrát pro syna Rudánka Koldovýho. Lásko, si silný a statečný chlap. Opravdu držím palce, hlavně zdravíčko ti přeji moc. Ani nevíš, jak nám chybíš, moc tě milujeme. Vše dobře dopadne, tvoje maminka a rodina.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Dalibor Janda na Blaníku, teď už Karel Gott a Být stále mlád. Písničku vybrala posluchačka Leona z Pardubic. Milý Péťo, omlouvám se ti, že dnes nemůžu být s tebou. K dnešním narozeninám ti přeji mnoho zdraví, štěstí a lásky, aby si byl stále svěží a cítil se stále mlád. Pusu posílá tvoje ženuška Leonka. Napsal taky Štěpán z Mostů, ahoj, zdravím Blaník a všechny posluchače, rád bych poprosil o zahrání pro radost všem fanouškům Karla Gotta a milovníkům starší hudby. Je mi 11 let a kouzlu Karla Gotta jsem propadl už ve svých 4 letech. Přeji vám příjemný poslech. A my z Blaníků pohodový večer při písničce od božského Karla. A ještě tady máme přání od Jitky z Kladrub u Stříbra. Dobrý den, Blaníčku, moc bych prosila o písničku pro mého tatínka, pana Františka Dlhého z Kladrub u Stříbra k jeho 85. narozeninám, které slaví dnes 10. září. Milý tatínku, dědečku a pradědečku, k tvým 85. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, klid v duši a radost z každého dne. Ať tě stále baví práce na zahrádce, tvoje slepičky ti dělají jen radost a nejmladší pravnučka Rozinka ti do života vnáší spoustu smíchu a energie. Vše nejlepší ti přeje celá rodina. A my z Blaníku se připojujeme. Všechno nejlepší.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už je před námi Bára Baziková a Veni Domine. Napsala Pavla z Plzně. Prosím o zahrání písničky pro moji dceru k pátečnímu svátku a pro všechny, kdo slaví 11. září svátek. I vám všem do rádia posílá Pavla z Plzně. Milá Pavlo, moc děkujeme.
1: Písničky na přání. Napište si o něj.

0: Na Blaníku dohrává Bára Baziková, za minutu bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už brzy Michal Šindelář.
1: Tu noc hořeli, padali hvězdy.
0: Vybrali jste i Terezu Maškovou.
2: Budu při tobě stát.
0: Nebo je taky Jakuba Smolíka.
1: Mámo.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
0: Noc bude oblačná až polojasná, od jihu postupně čekejte většinou zataženo a kránu na jihu a jihovýchodě místy sprchne. Nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 8 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha většinou zatažená. V jihovýchodní polovině území většinou počítejte s občasným deštěm, během odpoledne ale bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě jen na 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Dobré ráno, miláčku.
6: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
5: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti.
10: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.

0: které si budete zpívat i za 20 let.
1: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv.
2: Jsme Blaník.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Před chvilkou nám odbyla 20. hodina a písničky na vaše přání pokračují. Za chvíli další vzkaz s písničkou Hořely padaly hvězdy od Michala Šindeláře. A teď už pro vás máme Pavla Vítka. Tak hezký poslech.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Pavel Vítek, teď už na vaše přání hořely padaly hvězdy od Michala Šindeláře. A napsali Alča, Davča a Verunka z Lukavice u Zábřehu. Milý Jiříčku, přejeme ti k narozeninám jen to nejlepší, co si můžeš přát. Ať jsi zdravý, šťastný, spokojený a plný síly na realizaci všech úžasných plánů, které máš. Na oslavu pozvedni skleničku a přiťukni si s námi trošičku. Milujeme tě z celého srdíčka.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Michal Šindelář na Blaníku, teď už Albano Carisi a Voláre. Písničku vybrala Slávka z Lovosic pro naší kamarádku Jíťu Dubovickou z Litoměřic. Milá Jíťo, dodatečně k tvým narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a spoustu krásných chvil v kruhu rodinném. Ať se ti splní všechna přání doma i v našem milovaném italském ráji. Všechno nejlepší přejí tvoji kamarádi Slávka a Láďa z Lovosic. PS, za vše moc děkujeme.
1: Blaník. Thank you.

0: tě dokola.
1: Na Blaníku Tomáš Klus a tady už je německý zpěvák Fancy, napsal Pavel z Brna. Chci nechat zahrát písničku své přítelkyně Veronice do Židenic se vzkazem, že jí miluju. Děkuji, Pavel Milota. Tak hrajeme a přejeme vám z Rádia Blaník pohodový čtvrteční večer.
2: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už je před námi Tereza Mašková s písní Budu při tobě stát. Napsala Katrin z Litoměřic. Slávku, děkuji, že mám toho nejbáječnějšího muže, co jsem si mohla přát. Tvá opička tě miluje.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.
1: Česky.
3: Občas umí být naše duše nestálí. Občas hrajeme si každý vlastní hru.

0: Na Blaníku Tereza Mašková, za 6 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy se skřih písniček z básníků, kde zazářil i František Ringo Čech.
1: Šubiduby Amerika,
2: šubiduby Amerika,
1: šubiduby Amerika.
0: A za chvíli Jakub Smolík. Přejeme krásný večer s Blaníkem.
3: Písničky na přání na rádiu Blaník.
4: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
3: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
4: Každý večer od 19 hodin.
3: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
4: Písničky na přání
3: na rádiu Blaník.

0: přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Před námi Jakub Smolík, O mámo, napsala Jaroslava Sterešová. Milý Blaníčku, chtěli bychom tě touto cestou požádat o zahrání písničky pro naší dlouholetou kamarádku Janičku Mazákovou z Hořovic k jejím narozeninám, které slaví dnes 10. září, a popřát jí: milá Janičko, máš obrovské srdíčko, kterým rozdáváš lásku, úsměv, štěstí a radost všem okolo sebe. A za to tě máme moc rádi a proto ti touto cestou chceme poděkovat a popřát vše nejlepší. Do dalších let hlavně zdraví a další krásné dny s přáteli přejí Jarka a Láďa.
0: Pohodové České rádio.

Dohrávají nám Vet, vet, vet na Blaníku, dál hrajeme na vaše přání a teď už pro vás máme sestřih písniček z básníků. Máme tady přání od Michaela z Brna. Zahrajte tuto směsku všem pracovnicím a mým kolegyním na COHC Brno Heršpická. Děkuji, Michael Piskor.

0: Saša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Saša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: Na Blaníku se skřih písniček z básníků. Věřím, že jste si společně s námi pěkně zaspívali. Teď za minutu už bude 9:15. V písničkách na přání za chvíli Dalibor Janda.
1: Žít jako kaskadér.
0: A do 8 hodiny taky Karel Gott. Tak hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
0: A před námi je slibovaný Dalibor Janda s písničkou Žít jako kaskadér. Vybrala ji Lucie z Prahy 3, milý Blaníčku, ráda bych poslala písničku jen tak pro radost a vzpomínky na úžasného kamaráda Máru, pro mého syna Raráška, Kubíčka Brejchu a Stelískovi, Egiškovi do Brna. Mým láskám největším, babička Lůca.
2: Pohodové české rádio.

Kylie Minogue na Blaníku a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání, Když milenky pláčou od Karla Gotta. Píše Lenka z Chotoviny pro paní Marušku Soukupovou z Jetřichovic. K tvým dnešním 70. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, spoustu radosti, lásky a ještě mnoho krásných let plných zážitků, smíchu a pohody. To vše přejí manžel František, syn Jiří, dcera Lenka s manželem Petrem a vnoučata Lukáš a Nikol. Z Příbora píše pan Zdeněk. Milé rádio, prosím o zahrání písničky do kinologického klubu v Šenově, kde se v sobotu uskutečnila 5. pejskyjáda. Bylo by to jako veliké poděkování pro všechny pořadatele za úžasně zorganizovanou akci, jak občerstvení, tak soutěže. Byli prostě perfektní, myslím, že jsme si to u nich na cvičáku v Šenově všichni moc užili. Ještě jednou moc děkujeme, Zdenek a Eran. Tak tady je Karel Gott, dnešní písnička na přání, poslední na Blaníku. Tak hezký večer. Když

0: Na Blaníku Karel Gott, za 3 minuty bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, pak už tu budou další písničky, v příští hodině Činasky.
1: Jsem silnej ročník, 70.
0: A taky Václav Neckář.
2: Nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: Nebo Lahůdky od Divokýho Byla.
1: Ty jsi moje láska s oddělení Lahůdek.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio.
0: Noční teploty klesnou ke 14 až 8 stupňům, od jihu postupně čekejte většinou zataženo a kránu na jihovýchodě místy sprchne. Zítra ráno a dopoledne bude obloha většinou zatažená, v jihovýchodní polovině území se vám budou hodit i deštníky, během odpoledne ale bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě jen na 12 až 16 stupňů Celsia.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
8: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz

sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: A je 9, přejeme krásný večer. Našli jste doma netopíra? I to je totiž teď na konci léta možné. Na tohle téma více tady na Blaníku už za chvíli s Karlem Makoněm ze záchranné stanice živočichů v Plzni. A teď už pro vás máme Hanu Zagorovou s Vlastimilem Harapesem, tak hezký poslech.

0: Činasky na Blaníku, pohodový večer. Zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové úkryty a omylem zalétávají okny do našich obydlí. Tyto létající savce nám teď více přiblíží Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni.
1: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít v sítavé oknech zabezpečený ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
0: Netopíří invaze se týkají nejvíc Liberce, Jablonce nad Nisou, Plzně, Brna, ale také Klatov, Litoměřic, Karlových Varů nebo Ostravy. Tak když náhodou doma najdete zatoulaného netopíra, vůbec se ho nebojte, je to velmi přátelské zvíře a opatrně mu uvolněte cestu ven, pokud s ním teda nechcete doma strávit celou zimu. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Lucie Vondráčková, Pretenders a tady už jsou Erasure.

0: Lucie Vondráčková na Blaníku, za 7 minut bude 9:30. O víkendu se nám vrátí léto, odpolední teploty mohou v sobotu a v neděli vystoupat až ke 24 stupňům. A hlavně má být slunečno, víkend bude také plný zajímavých akcí, vyrazit můžete třeba na první ročník festivalu Bramborák and Beer Fest na hrad Wildštejn, který najdete ve Skalné na Chebsku. Tam vás už tuto sobotu čeká propojení toho nejlepšího z české pivní kultury, tradiční gastronomie a jedinečné atmosféry nejstaršího kamenného vodního hradu v Čechách. Touhle krásnou gastronomickou akcí vás budu v sobotu provázet s kolegou Vlastou Sukem, tak tam za námi dorazte na Bramboráky. Nebude chybět vystoupení mnoha kapel z blízkého okolí, chystáme soutěže, no prostě bude to paráda. Vstupenky seženete výhodněji v předprodeji na webu hradu Wildštejn, ale vstup je možné zaplatit i na místě. Tak se na vás s Vlastou těším už v sobotu na hradě Wildštejn ve Skalné. Začínáme odpoledne v 12:30. No, stejně jim ale tu mou účast na tom bramborákovém festivalu moc nedoporučuju.
1: Já totiž všecko sežeru.
0: Za chvíli na Blaníku Václav Neckář, Lubega a nebo taky Petr Nať.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Už je čtvrtek a vy jste nám začali posílat své dobré zprávy, jako například...
4: Tak konečně jsem byl na rybářské dovolené, bylo to super, největší kapr 92 cm a 12 kg, to nám napsal Péťa ze Šumperka.
3: No takže asi poloviční a má asi 6 kg, že? Na další dobré zprávy čekáme i nadále, protože zítra budeme odměňovat, bude tady totiž...
4: Šťastná hodinka.
3: Mezi 8 a 9, ale my se na vás těšíme už v 16 značkách. Petr Slíva
4: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
5: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
6: Už máš šaty na ples?
7: Ne?
6: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Na Blaníku dohrává Petr Nať. Přejeme hezký večer. Tak už brzy si opět vyjedeme lanovkou na známý pražský kopec v centru Prahy.
1: Všichni na Pecín!
0: Provoz lanové dráhy na Pecín se po dvou letech vrátí s novými vozy, které dosud dopravní podnik testoval se zátěží bez lidí. Nové vozy čtvrté generace vyjedou s cestujícími ze stanic Újezd a Pecín podle pravidelného jízdního řádu už v úterý 22. září v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do večera do 10:45. Zkušební provoz s cestujícími bude mít od rána do noci 10-minutové intervaly, jo, tam budou. Takže intervaly 10 minut, jednotlivé jízdenky zdraží na 100 korun, ti, co ale mají dlouhodobé kupony na pražskou MHD, nebudou platit ani korunu navíc. Takže nové vozy pekřínské lanovky opět v provozu od 22. září. Za chvíli na Blaníku Divokej Bill, Afrik Simon a nebo taky Pet Shop Boys.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Na Blaníku zpěvačka Anaka, za 3 minuty bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až polojasná, od jihu postupně čekejte většinou zataženo a kránu na jihu a jihovýchodě místy sprchne. Nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 8 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha většinou zatažená, v jihovýchodní polovině území počítejte s občasným deštěm. Během odpoledne ale bude oblačnost i srážky od západu ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě jen na 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Leginský. Mějte se hezky.
2: Už máš šaty na ples?
3: Ne?
2: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz

0: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
8: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou oblačno, od jihu postupně až zataženou kránu, ale na jihovýchodě místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku převážně zatažená, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz

0: Hi a jedu!
1: Hi-Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi-Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme většinou oblačno, od jihu postupně až zataženou kránu, ale na jeho východě místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku převážně zatažená, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Už máš šaty na ples?
3: Ne?
2: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.

0: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 11. září a svátek má Denis a také Denisa. Narozeniny dnes oslaví například herečka Carmen Majerová, její 82 let, a oslavencem je taky automobilový závodník Tomáš Enge a tomu je dnes 50. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: počasí.
1: Momentálne máme väčšinou oblačno, od jeho postupne aj zataženo kránu, ale na jeho východe místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku převážně zatažená, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 11. září, dnes má svátek Denisa a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne začíná v Mladé Boleslavi akce Létáme pro vás. Během ní budou ve vzduchu předvedena všechna letuschopná historická letadla z expozice Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích hostí výstavu masožravých rostlin, končí 20. září. Mezinárodní noc pro netopíry nabídne v Chínovské jeskyni populárně naučný program zaměřený na život, výzkum a ochranu netopírů a vrápenců. Náměstí Republiky v Plzni hostí den se Západočeskou univerzitou. Na Jiřinkové slavnosti s výstavou Jiřinek a soutěží o nejkrásnější Jiřinku se můžou zájemci těšit v muzeu Boženy Němcové, a to v České Skalici. Litoměřické výstaviště přivítá 50. ročník podzimního veletrhu pro zahrádkáře, kutily a pěstitele Zahrada Čech. A areál Hostivarské přehrady v Praze hostí den s integrovaným záchranným systémem. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Medicine man.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou oblačno, od jihu postupně až zataženou kránu, ale na jeho východě místy s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku převážně zatažená, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.